železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Pro chodce bude bezpečnější Olomouc-Droždín. V ulici U Cihelny začaly stavební práce na novém přechodu pro chodce. Vznikne u autobusové zastávky, budou tu i nové chodníky a osvětlení. Hotovo bude v půlce července.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Známé žluté vrtulové letadlo Čmelák či zemědělské drony můžeme v těchto dnech spatřit nad poli v okolí Prostějova. Letecky tu aplikují ochranu kukuřice. Nejde o chemický postřik a je to bezpečné pro zvířata i včely, píše o tom web města. Oprava povrchu dálnice D46 u Drysic je hotová. Dělníci dokončili práce na krajnicích i obnovu značení a odstranili přechodné značky. Celý úsek na hranici Olomouckého a Jihomoravského kraje je tak opět plně průjezdný, píše o tom ředitelství silnic a dálnic. Sociální sítě nejsou bezpečným prostředím pro děti. To je stanovisko vlády Velké Británie. Jak píše BBC, Británie zakáže dětem do 16 let na svém území přístup k sociálním sítím, a to už od jara příštího roku.
1: Sport.
0: Do první stovky světového tenisového žebříčku se vrátila Karolína Plíšková. Povedl se jí největší vzestup ze všech českých hráčů i hráček v uplynulém týdnu. Na turnaji v Londýně došla až do čtvrtfinále, což jí vyneslo posun ze 106. místa žebříčku WTA na 87.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Druhý den týdne začneme jasnem až polojasnem. Až později odpoledne nám těch mraků na obloze začne přibývat. Ojediněle se může vyskytnout i déšť nebo přehánky. Teploty nám vyšplhají k 21 až 25 stupňům. Na horách naměříme 14 až 18. Nezapomeňte se před odchodem z domu namazat opalovacím krémem. UV index bude totiž na 6. Sluníčko bude mít opravdu do sílu.
1: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádiu Hana. Rádio Hana.
1: Embedded in terrorist organizations across the globe.
2: 007 reporting for duty.
3: Where the hell have you been?
2: Enjoying

0: Dobré ráno. Berani, zatoužíte po menší změně? Býci, vy jste připravení rozjet nový projekt. Blíženci, důležité debaty neodkládejte. Raci, vaše sebevědomí poletí nahoru. Lvi, dokážete současně sedět na víc židlích. Pany, nečekejte v koutě a oslovte ty správné lidi. Váhy, dneska to bude chtít větší průraznost. Štíři, dělejte hlavně to, co vás baví. Střelci, své místo na slunci si zařídíte bez zbytečného kličkování. Kozorozi, mluvte k věci a nic vás nepřekvapí. Vodnáři, odložte klasické ambice a udělejte taky něco pro sebe. A co mi ryby? S humorem a optimismem nám to prý dneska půjde samo.
1: Radio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte

0: nejste v Kansasu, tady jste na Pandoře.
1: Měli byste se vidět.
0: Máme domorodce, kterým se říká Navi. Dají se hodně těžko zabít.

nám skážou, že si můžou vzít všechno.

0: 10% studentů poslouchá při učení hudbu? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.

0: nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Tentokrát se budeme věnovat společnosti, která je už desítky let spojená s Olomoucí, s Moravou, také s českým farmaceutickým průmyslem. Možná jste v posledních dnech zaznamenali zprávu, o které se v hanácké metropoli a v okolí hodně mluví. Po 30 letech mění známá společnost Farmak svůj název. Proč k tomu dochází? Na telefonu vítáme PR manažerku Farmaku Bronislavu Paučkovou. Dobrý den.
2: Zdravím vás, dobrý den.
1: Farmak, značka, kterou známe desítky let. Proč ta změna?
2: Tak nový název čeká nás od globální konkurence okamžitě odliší. Přiznám se, že málo kdo ví, že se jménem Farmak existuje na světě více než tisíce firem.
1: Nově tedy budete místo Farmaku vystupovat pod názvem CzechGen. Co přesně tento název znamená? Jakou myšlenku má vyjadřovat?
2: Ten název sobě spojuje hned několik pro nás zásadních významů. V první řadě přímo odkazuje na český původ a reprezentaci špičkové kvality české práce, obrazně řečeno onoho českého genu ve světě. No a druhým rozměrem je pro nás kontinuita a rodinná tradice, protože v našem podniku dlouhodobě působí už několik generací.
1: Olomoucký Farmak se mění.

0: Na Check Gen, jak se naší firmě Zanácké metropole daří prosazovat na světových trzích v konkurenci?
1: Tak my jako výrobci látek pro vznik generických léků se nesnažíme konkurovat asijským nebo jiným producentům v masové levné velkovýrobě, ale naší hlavní devizou je špičková čistota látek, vysoká flexibilita a především nekompromisní kvalita odvedené práce. Stavíme na vysoké úrovni tuzemské vzdělanosti, na profesionalitě našich zaměstnanců a díky tomu v podstatě procházíme náročnými mezinárodními audity a kontrolami.
0: A závěrečná otázka, současně vzniká také Check Gen Group. Co tato změna může znamenat pro Olomouc a pro okolí?
1: Vlastníme také kosmetickou společnost Medic Progress, která se zaměřuje na doplňky stravy, veterinární produkty a certifikovanou kosmetiku. Nově ale jako skupina chystáme taky vlastní developerské projekty přímo zde v Olomouci. Chceme zahájit výstavbu 110 bytů už letos na podzim. Také provozujeme pro radost za spetření úspěšně gastroprovoz, včetně kavárny Art Café.
0: Farmax se od tohoto týdne mění na Check Gen. Důvody i budoucí plány nám nastínila PR manažerka Farmaku Bronislava Paučková. Děkujeme.
1: Děkuji za pozvání.
0: Víme, co se děje v našem kraji. Reklamní rozhovor končí a my vysíláme dál.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: A před dalšími hity se ještě koukneme na pražskou dopravu. Stojíme na jižní spojce u Kačerova ve směru na Barandov, Nuselák směr centrum taky pětky a na příjezdu od Teplic tam policajti měří 70.
0: Taky vás to nezajímá.
2: Rádio Haná.
4: Víme, jak se jezdí tady.
5: Moravu máme projetou křížem krážem
6: a proto od nás vždy slyšíte mnohem přesnější dopravní informace.
7: Pozor, v Olomouci nehoda na Palackého u lékárny.
8: V Přerově kolona na tovární u autobusáku.
9: Lipník, tady je policie u stadionu.
6: Víme, jak se jezdí tady. Tady jsme doma,
9: tady to známe,
6: aktuální dopravu
9: pro vás vysíláme.
2: Rádio Haná, tady jsme doma.
10: Rádio Haná.
6: Rádio pro lepší.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Druhý den týdne začneme jasnem až polojasnem. Až později odpoledne nám těch mraků na obloze začne přibývat. Ojediněle se může vyskytnout i déšť nebo přehánky. Teploty nám vyšplhají k 21 až 25 stupňům. Na horách naměříme 14 až 18. Nezapomeňte se před odchodem z domu namazat opalovacím krémem. UV index bude totiž na 6. Sluníčko bude mít opravdu sílu.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Dobré ráno. Berani, zatoužíte po menší změně. Býci, vy jste připravení rozjet nový projekt. Blíženci, důležité debaty neodkládejte. Raci, vaše sebevědomí poletí nahoru. Lvi, dokážete současně sedět na víc židlích. Pany, nečekejte v koutě a oslovte ty správné lidi. Váhy, dneska to bude chtít větší průraznost. Štíři, dělejte hlavně to, co vás baví. Střelci, své místo na slunci si zařídíte bez zbytečného kličkování. Kozorozi, mluvte k věci a nic vás nepřekvapí. Vodnáři, odložte klasické ambice a udělejte taky něco pro sebe. A co mi ryby? S humorem a optimismem nám to prý dneska půjde samo.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Nodie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
4: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
5: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
6: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník Dubanské desítky. Ford D-Ran má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D-Ran a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
7: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Městy Snáměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v Náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
10: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
11: A my budeme tancovat, oh, až do samého rána.
10: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
1: Rádio Hana.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gól!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny.
3: Ciao bella.
0: Poslouchejte,
2: hrajte
0: a vyhrajte.
2: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
0: Poslouchejte mezi 9 a 10
2: Procházku pamětí.
0: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
2: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
0: Italské léto.
2: Procházka pamětí.
0: Tři velké důvody,
2: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
0: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.
2: Posloucháte Rádio Haná.
4: Hezké ráno.

0: víte, že Metallica je první a zároveň jediná kapela, která zahrála na všech 7 kontinentech planety? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná. Ráno je

0: Vaše Hana, vaše rádio, vaše ráno a taky vaše hity. Dobrý den.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Před námi zprávě potom Mara Ztracený.
2: To se mi líbí.
0: Zalíbí se nám DJ Bobo. Ke slovu se dostane Sabrina Carpenter. A bude toho mnohem více, stačí poslouchat teď nové zprávy.
3: Bude 6 hodin.
1: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Pro chodce bude bezpečnější Olomouc Droždín. V ulici U Cihelny začaly stavební práce na novém přechodu pro chodce. Vznikne u autobusové zastávky, budou tu i nové chodníky a osvětlení. Hotovo bude v půlce července.
3: Místní rádio, místní zprávy.
4: Známé žluté vrtulové letadlo Čmelák či zemědělské drony můžeme v těchto dnech spatřit nad poli v okolí Prostějova. Letecky tu aplikují ochranu kukuřice. Nejde o chemický postřik a je to bezpečné pro zvířata i včely, píše o tom web města. Oprava povrchu dálnice D46 u Drysic je hotová. Dělníci dokončili práce na krajnicích i obnovu značení a odstranili přechodné značky. Celý úsek na hranici Olomouckého a Jihomoravského kraje je tak opět plně průjezdný, píše o tom ředitelství silnic a dálnic. Sociální sítě nejsou bezpečným prostředím pro děti. To je stanovisko vlády Velké Británie. Jak píše BBC, Británie zakáže dětem do 16 let na svém území přístup k sociálním sítím, a to už od jara příštího roku.
3: Sport.
4: Do první stovky světového tenisového žebříčku se vrátila Karolína Plíšková. Povedl se jí největší vzestup ze všech českých hráčů i hráček v uplynulém týdnu. Na turnaji v Londýně došla až do čtvrtfinále, což jí vyneslo posun ze 106. místa žebříčku WTA na 87.
3: Počasí.
5: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Druhý den týdne začneme jasnem až polojasnem. Až později odpoledne nám těch mraků na obloze začne přibývat. Ojediněle se může vyskytnout i déšť nebo přehánky. Teploty nám vyšplhají k 21 až 25 stupňům. Na horách naměříme 14 až 18. Nezapomeňte se před odchodem z domu namazat opalovacím krémem. UV index bude totiž na 6. Sluníčko bude mít opravdu do sílu.
6: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
3: Doprava.
5: Chystáte se na dovolenou? Nezapomeňte si kromě pasů zbalit do auta taky reflexní vesty. A to nejlépe do kabiny auta, ne do kufru, abychom je měli po ruce ještě před vystoupením z vozu. Předpisy v zahraničí se liší. V Itálii, Slovinsku a Polsku musí mít vestu každý, kdo z auta v nouzi vystoupí. V Rakousku je povinná pro řidiče a pro zbytek posádky doporučená. V Německu nařízení reflexních vest platí pro vozy s německou registrací a pro řidiče firemních aut. I když doufáme, že reflexní vesty na svých cestách nebudete potřebovat, je vždy lepší být připraven. Přejeme vám pohodovou cestu.
3: Rádio Hana.

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gól!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny. Poslouchejte,
2: hrajte
0: a vyhrajte.
2: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
0: Poslouchejte mezi 9 a 10
2: Procházku pamětí.
0: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
2: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
0: Italské léto.
2: Procházka pamětí.
0: Tři velké důvody,
2: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
0: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.

0: 6 hodin 8 minut, hudba, zprávy, zábava, to je naše silná ranní trojkombinace, kterou pro vás máme také v úterý 16. Dneska se, přátelé, mluví třeba také o včerejším mega překvápku na fotbalovém šampionátu. Favorizovaní Španělé bez branek remizovali s Kapverdami. A třešničkou na dortu je, že Kapverďané během zápasu faulovali jenom jednou. My hrajeme bez hudebních faulů, přejeme dokonalý poslech a po 7:15 uslyšíte, proč bychom si speciálně právě dneska měli na snídani nakrájet i čerstvou zeleninu. DJ Bobo pro všechny, everybody, 90. léta, dobré ráno, 6:08.
1: Radio Hana, ranní topka.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Rádio Hana.
0: Ranní topka.

0: Někdo si se Sabrinou Carpenter zpívá v koupelně, někdo v autě a další zatím jen na ranní šichtě pokyvuje hlavou hezky do rytmu. Ať už to máte jakkoliv, děkujeme, že Rádio Hana je součástí vašeho úterního rána. 6 hodin, 16 minut, minuta po čtvrt na 7. Do našeho ranního mejdanu se přidají London Beat, taky Pokáč. Před půl sedmou v počasí potvrdíme, že z počátku dnes, dneska užijeme sluníčko, přes den má přibývat mraků, k večeru může prý i lehce sprchnout. Více už za chvilku a teď výběr z kalendáře.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je úterý 16. června a svátek slaví každý Zbyněk. Říká se, že nositelé tohoto jména by se pro ostatní rozdali nebo rovnou rozkrájeli a v životě je prý čeká hodně změn. Narozeniny slaví atletická legenda oštěpař Honza Železný, přípitek si dává také vítěz Masterchefa Roman Staša i anglický zpěvák John Newman a dnešek chutná zdravě, protože je den čerstvé zeleniny. Dejte si něco zeleného, ať máte energii na celé úterý 16. června.
1: Rádio Hana, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Hana. Krytina ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz. Rádio Hana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Hana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Hana.cz.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz

0: tady, dobrý den.
1: No konečně, hejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: Dobré, to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanáktroubky.cz.
6: Tahle nabídka na vás nepočká.

0: Vodafone.cz. Vodafone.
1: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodávání.

0: hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: 6 hodin a 27 minut, to je čas, kdy možná vstáváte v paneláku, čekáte na výtah, na nástupiště vyhlížíte vlak nebo už čipujete příchod do práce. Spousty zaměstnanců se týká zásadní změna u jedné úspěšné olomoucké firmy, jejíž název jste už určitě slyšeli, a po 30 letech se bude měnit. Koho se to týká a co to našemu kraji má přinést, zjistíme s naším dalším ranním hostem už po 6:30. A teď odpovíme na vaše otázky, jak se na Moravě v úterý ráno jezdí a co čekat od počasí. Dnes zpočátku slunečno. Postupem dne přibývání oblačnosti k večeru může i lehce sprchnout. Ranní teploty na Olomoucku, Přerovsku, Vyškovsku, taky na Šumpersku kolem 8 stupňů Celsia. Ty odpolední mají vyšplhat na 23 až 26 stupňů.
1: Doprava.
0: Úterní ranní provoz bez vážných nehod a s policejními hlídkami. Na bezpečnou cestu dohlíží policie v Olomouci na Kavkově ulici u Oceana, také na Kroměřížsku mezi obcemi Pornice a Morkovice, anebo v Otrokovicích tady hlídají u hřbitova na Bratří Mrštíků. Moravské silnice dobře známe, dopravní info co 30 minut máme.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Haná.

0: úterý ráno máme společné to, že všichni rádi posloucháme Radio Hana, ale v čem se můžeme rozcházet? To jsou názory na to, kdy si ráno čistit zuby. Před snídaní nebo až po ní? Spolu to nahne, rozsekneme, rozlouskneme po 6:45. A teď je 6 minut po 6:30. Naše ranní topka patří dalšímu top hostovi. My jsme se dozvěděli, že jedna světoznámá olomoucká firma mění svůj název. A tak si říkáme, že by bylo super tam zavolat.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Začíná další reklamní rozhovor. Tentokrát se budeme věnovat společnosti, která je už desítky let spojená s Olomoucí, s Moravou, také s českým farmaceutickým průmyslem. Možná jste v posledních dnech zaznamenali zprávu, o které se v hanácké metropoli a v okolí hodně mluví. Po 30 letech mění známá společnost Farmak svůj název. Proč k tomu dochází? Na telefonu vítáme PR manažerku Farmaku Bronislavu Paučkovou. Dobrý den.
2: Zdravím vás, dobrý den.
0: Farmak, značka, kterou známe desítky let. Proč ta změna?
2: Tak nový název Čeká nás od globální konkurence okamžitě odliší. Přiznám se, že málo kdo ví, že se jménem Farmak existuje na světě více než 1000 firem.
0: Nově tedy budete místo Farmaku vystupovat pod názvem CzechGen. Co přesně tento název znamená? Jakou myšlenku má vyjadřovat?
2: Ten název v sobě spojuje hned několik pro nás zásadních významů. V první řadě přímo odkazuje na český původ a reprezentaci špičkové kvality české práce, obrazně řečeno onoho českého genu ve světě. No a druhým rozměrem je pro nás kontinuita a rodinná tradice, protože v našem podniku dlouhodobě působí už několik generací.
0: Olomoucký Farmak se mění na CzechGen. Jak se naší firmě z hanácké metropole daří prosazovat na světových trzích v konkurenci?
2: Tak my jako výrobci látek pro vznik generických léků se nesnažíme konkurovat asijským nebo jiným producentům v masové levné velkovýrobě, ale naší hlavní devizou je špičková čistota látek, vysoká flexibilita a především nekompromisní kvalita odvedené práce. Stavíme na vysoké úrovni tuzemské vzdělanosti, na profesionalitě našich zaměstnanců a díky tomu v podstatě procházíme náročnými mezinárodními audity a kontrolami.
0: A závěrečná otázka, současně vzniká také CzechGen Group. Co tato změna může znamenat pro Olomouc a pro okolí?
2: Vlastníme také kosmetickou společnost Medic Program.

0: které si ve skrbení sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
1: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
2: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
3: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
4: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
5: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz.

0: taneční show, food zónu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO. Významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
1: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
2: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
3: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
4: Rádio Hana.
5: Nejlepší hudební výběr.
4: Nejlepší hudební výběr.
5: Hudební novinka Rádia Haná.
4: Právě teď.
5: Právě teď.

Tři minuty po tři, čtvrtě na sedm, Hana hraje také do moravských koupelen, zubní pastu na kartáček se s vámi dávají roxeťáci, za chvilku také Xandl X. A my máme další ranní top otázku, na kterou možná každý člen vaší rodiny odpoví jinak. Přátelé, čistíte si zuby před snídaní, nebo si zuby čistíte až po snídani? Jak je to správně? Takhle, většina z vás možná říká, správně je to až po jídle. Jenomže stomatologové překvapivě doporučují spíš opačný postup a zuby si vyčistit před snídaní. My jsme nad tím přemýšleli tady v rádiu a zjistili jsme, že to de facto dává smysl. Samozřejmě jsme si pomohli s odborníky a dostalo se nám odpovědi, že přes noc, když spíme, tak se nám v ústech množí bakterie a to ranní čištění je odstraní ještě před tím, než těm bakteriím naservirujeme rohlíky, marmelády nebo kafe. No a navíc fluorid z té pasty vytvoří zubech ochrannou vrstvu. Tak to slyšíte. Přiznám se, že i my ve studiu jsme si dlouho mysleli, že správně je čistit zuby až po snídani, ale ne, všechno je jinak. Čistit se má před. Tak to zkusme společně rozdýchat, vyčistit, vykloktat, usmát se na svět a se svěžím dechem si zpívat naše další hity. Hana je s vámi taky v úterý. Dobré ráno, 6.50.

0: V ranní Top Scénáři Hana probouzíme také novýho Williamse, jeho Millennium. 6 hodin 56 minut na Olomouckém Andrejově stadionu příští týden poteče krev. Nebudeme lhát, že nás tento titulek na internetu tady v rádiu Hana celkem hodně zaskočil. My spolu po 7 hodině zjistíme víc a dopřejeme si další hity, co budou doslova naše krevní skupina.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Tarzane, přijdeš? Ano, přijde. Tarzan Boy, Baltimora ve vysílání rádia Hana, ke snídani Beberex a David Guetta. I naši kámoši z Košic.
2: Raz přijde čas, kdy budeš ma ljubit, já vím, že sa dočkám a ty
0: povíš. A před No Name ještě Tomáš Gottwald a další nové zprávy dřív než ostatní.
1: Bude 7 hodin.
3: Hezké ráno.
1: Zprávy rádia Hana.
4: Připravili jsme si pro vás další zprávy, začínáme právě teď. Je úterý 16. června. Svůj název mění společnost Pharmac v Olomouci, která vytváří pro farmaceutický průmysl léčivé látky. Nově bude vystupovat pod názvem CzechGen. Změnou se chce firma lépe odlišit od globální konkurence.
1: Místní rádio, místní zprávy.
4: Děsivý nález u Prostějova. U obchodní zóny v Držovicích stál 2 dny odstavený kamion, v němž policie objevila tělo mrtvého staršího muže. Okolnosti úmrtí vyšetřuje kriminálka. Dle webu Report.cz si sáhl na život. Dopadení žháře na Jesenicku. Kriminalisté chytili 38letého muže podezřelého ze 4 žhářských útoků v dubnu v okolí obce Lipová Lázně. Zapaloval kontejnery, balíky slámy i stromy. Doznal se. Hrozí mu i rok ve vězení. Českem se o víkendu prohnalo už 5. letošní tornádo. Tentokrát udeřilo na Rychnovsku, potvrdili to meteorologové. Dle nich šlo o slabší živel, který za sebou nechal jen menší škody, hlavně vyvrácené stromy a několik poškozených střech.
1: Sport.
4: Karviná dostala padáka. Etická komise fotbalové asociace vyloučila karvinský klub z první ligy. Důvodem je prokázané ovlivnění 3 zápasů, za které navíc klub zaplatí tučnou pokutu ve výši 10 milionů korun. Rozhodnutí ještě není pravomocné.
1: Počasí.
0: Dnes je jeden z těch červnových dní, kdybychom mohli využít jak sluneční brýle, tak deštník. Víme, jak bude ráno a dopoledne slunečno, po obědě a odpoledne přibývání oblačnosti a místy přehánky. Denní teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Východ slunce 4:43 a západ v 21 hodin.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
0: Úterní ranní provoz bez vážných nehod a s policejními hlídkami. Na bezpečnou cestu dohlíží policie v Olomouci na Kavkově ulici u Oceana, také na Kroměřížsku mezi obcemi Pornice a Morkovice, anebo v Otrokovicích tady hlídají u Hřbitova na Bratří Mrštíků. Moravské silnice dobře známe, dopravní info co 30 minut máme.
1: Rádio Hana.

0: Dobře víme, že vás absolutně nezajímá, co se dneska ráno děje někde v Liberci, v Praze nebo v Českých Budějovicích. My jsme vaše moravské rádio, jsme z Olomouce a proto sledujeme, co se děje tady u nás na Moravě, ve vašem kraji, ve vaší vesnici, na vedlejší louce nebo ve vaší ulici. Rádio Haná přeje krásné úterní ráno. Na olomouckém Andrově stadionu příští týden poteče krev a u Ničov se chystá na opravu svého autobusáku. I o tom si na Hané budeme povídat už do 3 minut. Teď je 7:07. David Guetta, Bebe Rexha pro vás.
1: Rádio Haná.
2: Ranní

Je úterý 16. června 2026, krásný nový den, děkujeme, že můžeme být ve vaší společnosti, je 7 hodin 9 minut, posloucháte Radio Hana, těšíme se na dnešní horoskopy. Ve fotbalovém speciálu po půl osmé uslyšíte, v čem bude velmi, velmi speciální čtvrteční zápas našich fotbalistů na mistrovství světa proti Jaru. V naší hudební soupisce se už za chvilku objeví Friends Goal, nebo taky No Name. A předtím další užitečné ranní info pro vás, ať máte přehled, víme, o čem se mluví na Moravě. Na olomouckém Andrově stadionu poteče modrá krev, darování krve z fakultní nemocnicí Olomouc už je příští týden v úterý, více na klubovém webu. V Přerově už nám slouží budova nového magistrátu na náměstí TGM, během září se na střeše ještě má otevřít kavárna, více na webu olomouckého reportu. A v Uničově příští týden odstartuje rekonstrukce zdejšího autobusáku, zastávky se přesunou na náhradní stanoviště, píše web města. Když chcete vědět, stačí poslouchat rádio. Dobré úterní ráno přejeme. Rádio Hana.

0: tohle jsou No Name, 7.17, hrajeme na vlnách rádio Hana všem řidičům, také řidičkám z povolání dneska ráno. Kurýři, taxikářky, autobusáci, tramvajačky, kamionáci i policistky a podobně jsme s vámi za volantem. Na ranních cestách ve městě, mimo obec i na dálnici vám z rádia Hana udělají tu nejmilejší společnost. Za chvilku Nick Kershaw, také Ed Sheeran. Naše dopravní centrála pro vás právě připravuje další čerstvé informace o ranním provozu na Moravě. Díky policejním hlídkám je teď bezpečně i Olomouci na Brněnské. Hlídají také v Napajedlech na Nádražní ulici. Více v dopravě před 7:30 a teď v 7:17 je tady další milovaná součást našeho společného rána. Jsou tady horoskopy s Kvítkem. Ahoj Marti.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Dobré ráno. Berani, zatoužíte po menší změně. Býci, vy jste připravení rozjet nový projekt. Blíženci, důležité debaty neodkládejte. Raci, vaše sebevědomí poletí nahoru. Lvi, dokážete současně sedět na víc židlích. Pany, nečekejte v koutě a oslovte ty správné lidi. Váhy, dneska to bude chtít větší průraznost. Štíři, dělejte hlavně to, co vás baví. Střelci, své místo na slunci si zařídíte. Vidíte bez zbytečného kličkování, kozorozi, mluvte k věci a nic vás nepřekvapí. Vodnáři, odložte klasické ambice a udělejte taky něco pro sebe. A co mi ryby? S humorem a optimismem nám to prý dneska půjde samo.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
4: Artbeat.cz, festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV, sochy Honzy Dostála, světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV, na ulici Gmrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
5: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
6: Jahody, jahody.
7: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: www.cc.eu.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom.
3: Ráno je top.
2: Rádio Hana.

90. Nick Kershaw. Tohle zbožňujeme i po těch letech. Ribble pro vás. Ladíte se na pohodové ranní vlny Rádia Hana a říkáte si, jak je možné, že moje rádio hraje přesně ty pecky, které tolik miluju. No, možná umíme telepatii. Možná přesně víme, na co myslíte. Ne, takhle, my víme, co máte rádi, co pasuje do

0: odpoledne čekáme přibývání oblačnosti, k večeru může lehce sprchnout. Ranní teploty na Olomoucku, Prostějovsku, Šumpersku, taky na Valašsku teď mezi 10 a 13 stupni. Odpolední teploty mají vyšplhat na 23 až 26.
1: Doprava.
0: Policie v Olomouci a zdržení na dálnici mezi Olomoucí a Lipníkem. Víme, jak se jezdí tady. Pěkné úterní ráno. Ranní policejní hlídky hlídají v Olomouci na brněnské U City in hotelu, také na obchvatu města na 272. kilometru u Nemilem. A kdo z Olomouce po dálnici pokračuje dál na Lipník, tak pozor, za Kocourovcem i kolem velkého újezdu makají silničáři. Omezují provoz, zdržení teď kolem 5 až 10 minut. Šťastnou cestu a pohodový den.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Tady je Radio Hana. Hezké ráno.

0: Spolu se procházíme po 90-kové mléčné dráze Walking on the Milky Way pro vás OMD. Váš hudební styl je naprosto geniální. Milujete přesně ty hity, které vám s úsměvem posíláme celé úterní ráno. Nahané se na vás těší už za chvilku. Anaka, také Vance Joy. Po 7:45 probereme jednu neskutečnou, neuvěřitelnou věc, která se na fotbalovém šampionátu stala včera večer. A teď 7 minut po půl osmé u fotbalu zůstaneme, protože už pozítří budou hrát naši a zápas to bude v mnoha ohledech unikátní.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservice.
0: Taky se vám zdá, že ženy světu vládnou. V Olomouci už pár měsíců máme naši historicky první primátorku. Ano, paní Ferancová, zdravíme. A hlavní ženskou roli budou mít i rozhodčí v dalším utkání české fotbalové reprezentace. Česko nastoupí ve čtvrtek od 18 hodin našeho času proti Jihoafrické republice. A hlavní rozhodčí bude Američanka Tori Pencová. S píšťálkou začínala už ve 14 letech se svými bráchy. Dnes patří mezi nejlepší rozhodčí světa. Je vdaná jak jinak než za fotbalového rozhodčího, má 3 dcery a během vyřazovací fáze šampionátu oslaví 40. narozky. A ve čtvrtek na Čechy nebude sama. Tori Pencové na lajnách budou pomáhat její krajanky Brooke Majová a Katrin Nezbytová. Takže ve čtvrtek, prosím vás, žádné sprosté nadávky na účet rozhodčích. Bude to slušná, ryze dámská jízda. Těšíme se.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
2: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto.

0: Lidl, to se vyplatí.
1: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
3: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
4: Nebojte se.
3: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
5: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
6: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
5: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
6: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
7: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůně čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
8: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství.

0: amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
1: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
2: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
3: HASPO 2026, 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Pochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026, 20. června, Pochoř.
4: Rádio Hana. Ráno je top.

4 minuty po 7:45, aktuální čas, hudba, zprávy, zábava, to je naše silná ranní trojkombinace, kterou pro vás máme na rádiu Hana také v úterý 16. června. Dneska se mluví také o včerejším mega překvapení na fotbalovém mistrovství světa. Favorizovaní Španělé nakonec bez branek, bez gólů remizovali s Kapverdami. Bušili do nich doslova ze všech stran. Ale žádná branka se neslavila. To nikdo nečekal, že by Španělé remizovali s Kapverdami. No ale třešničkou na dortu je, že Kapverďané hráli tak disciplinovaně, že během zápasu faulovali Španěla jenom jednou. Kdo by to čekal? My hrajeme bez hudebních faulů, přejeme dokonalý poslech a ve zprávách před 8 hodinou poznáme novou vesnici roku našeho kraje. Víte, která to je a kolik prachu si vydělala? Hezké ráno, k víni.

0: Dobrá, posloucháte Rádio Hana. V úterý ráno máme všichni společné to, že milujeme nejlepší hudební výběr, ale v čem se můžeme rozcházet? Tak to jsou názory na to, kdy si ráno čistit zuby. Jestli před snídaní, nebo až po snídaní. My se tomu spolu podíváme na zoubek už po 8 hodině.
1: Hit za hitem.
0: A bude to parádní hudební jízda v hitu za hitem v úterý ráno. Luis Capaldi, Bon Jovi. Neříkejme tomu selhání, budou zpívat činasky. Díky, že nám věříte také v úterý ráno. Nové zprávy dřív než ostatní a Tomáš Gottwald.
2: Bude 8 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Jdeme na další zprávy. Je úterý 16. června. Pozor na tanky na dálnici u Olomouce. Dnes mezi 9. a 15. hodinou se budou po D35 mezi Kocourovcem a Velkým Újezdem přesouvat tanky z Přáslavic. Celkem 9 tanků Leopard a jedno vyprošťovací vozidlo si vyzkouší jízdu v koloně. 50-tunová vozidla budou jezdit po vlastní ose na 9-kilometrové trase. Podle vojenské policie jde o unikátní přesun. Strach o asfalt na dálnici. Dálnici mít nemusíme. Díky speciálním gumovým patkám na pásech tanky vozovku nepoškodí.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Olomoucký kraj má novou vesnici roku. Významný titul, který přináší obci odměnu 600 tisíc korun, získali velké losiny na Šumpersku. Obec zaujala svou soudržností a podnikavostí obyvatel. Letos se do soutěže přihlásilo 24 obcí z Olomouckého kraje. Drink spiking se má trestat. Vláda poslala do sněmovny návrh zákona, dle kterého bude trestné podání návykových látek člověku bez jeho vědomí. Novela má potírat tajné přimíchávání drog do nápojů a jídla. Drink spikingu čelila až třetina mladých lidí, píše ČTK.
2: Sport.
4: Basketbalisté Nymburka slaví další úspěch, získali svůj 21. ligový titul. Cestu na vrchol Národní basketbalové ligy tentokrát neměli lehkou. Nymburk vyhrál až po 7 finálových zápasech s Pardubicemi. Poslední mač Nymburk zvítězil 91-74.
2: Rychlá káva, bleskový e-mail, krátké video na sockách a šup na další úkol. Dneska prostě nikdo nikde nevydrží.
3: Tedy kromě vás, posluchačů Rádia Hana.
2: Podle statistik s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
3: Přes 3,5 hodiny denně.
2: Naše vděčnost už teď dosahuje vesmírných rozměrů.
3: A je to neskutečná jízda.
2: Slibujeme, že vás bavit nepřestaneme.
3: Děkujeme.
2: Počasí.
0: Ráno sluníčko k večeru může sprchnout, takový je Meteomix pro dnešek, víme jak budem, ráno a dopoledne slunečno, po obědě a odpoledne přibývání oblačnosti, k večeru i možné přehaňky, denní teploty 23 až 26 a bio na jedničce, což je mírná zátěž.
5: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Doprava.
0: Policie v Olomouci a zdržení na dálnici mezi Olomoucí a Lipníkem. Víme, jak se jezdí tady. Pěkné úterní ráno. Ranní policejní hlídky hlídají v Olomouci na Brněnské u City Inn hotelu, také na obchvatu města na 272. kilometru u Nemilan. A kdo z Olomouce po dálnici pokračuje dál na Lipník, tak pozor, za Kocourovcem i kolem Velkého Újezdu makají silničáři. Omezují provoz, zdržení teď kolem 5 až 10 minut. Šťastnou cestu a pohodový den.
2: Rádio Hana.

hudební chuťovka od Luise Capaldiho pro vaše skvostné úterní ráno se jmenuje Survive. Snídáte? Máte tam zeleninku nějakou na talíři, okurky, rajčátka, papriku? Proč je speciálně dneska ke snídani nakrájet zeleninu? To povíme po 8:45. Dnes je opravdu výborný den na zeleninu. No ale předtím vás zdravíme třeba také do moravských koupelen, zubní pastu třeba právě teď po 8. hodině si s vámi na kartáček dá i kapela Bon Jovi, za chvilku Jeleni. My ještě předtím máme další ranní top otázku, na kterou asi teda každý člen vaší rodiny odpoví jinak. Jdeme na to. Čistíte si zuby před snídaní nebo až po snídaní? Otázka zní, jak je to správně, zapřemýšlejte. Před snídaní nebo až po snídaní čistit zuby? Většina z vás možná říká, tak správně je to čistit až po jídle, ne? Přece, ať do světa vyrazím s čistými zuby. No, takhle stomatologové překvapivě doporučují spíš opačný postup a zuby si vyčistit před snídaní. My jsme pátrali, proč de facto to dává smysl. Přes noc se nám v ústech množí bakterie a ranní čištění ty bakterie odstraní ještě předtím, než jim naservírujeme rohlík, marmeládu nebo kafe. No a navíc ten fluorid z pasty vytvoří na zubech ochrannou vrstu. Tak to slyšíte. Přiznáváme, že i my tady ve studiu jsme si fakt až doteď mysleli, že správně je čistit zuby až po snídaní. Ne, tak je všechno jinak. Před snídaním. Tak to zkusme společně rozdýchat. Vyčistit, vykloktat. Usmál se na svět a se svěžím dechem si zaspívat naše další hity.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu Světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a Světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
0: Ráno je top.
1: Rádio Haná.

0: od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.
1: Někdo se právě teď s kapelou Jelen zpívá v koupelně, někdo v autě a další na ranní šichtě pokyvuje hlavou do rytmu. Ať už to máte jakkoliv, děkujeme, že Radio Haná je součástí vašeho úterního rána. 8 hodin 16 minut do našeho ranního mejdanu se už za chvilku přidají Green Day nebo Backstreet Boys. Před 8:30 v počasí potvrdíme, že zpočátku si dneska užijeme sluníčko, přes den přibývání oblačnosti, k večeru i možné přehánky. A teď to nejlepší z dnešního kalendáře.
2: Radio Haná, kalendárium.
1: Je úterý 16. června a svátek slaví každý Zbyněk. Říká se, že nositelé tohoto jména by se pro ostatní rozdali nebo rovnou rozkrájeli. A v životě je prý čeká hodně změn. Narozeniny slaví atletická legenda oštěpař Honza Železný. Přípitek si dává také vítěz Masterchefa Roman Staša i anglický zpěvák John Newman. A dnešek chutná zdravě, protože je den čerstvé zeleniny. Dejte si něco zeleného, ať máte energii na celé úterý 16. června.
2: Radio Haná, kalendárium.

0: Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Haná. Vaše věrné rádio.
1: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
2: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
1: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
2: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
1: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
3: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
4: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
5: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
0: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
6: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
11: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
12: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
0: Rádio Haná.
14: Nejlepší hudební

29 minut. Je možná čas, kdy snídáte, popijete kafe, v paneláku čekáte na výtah, na nástupiště vyhlížíte vlak. Nebo jste dávno v Franceče za volantem. A hraje vám u toho rádio Hana, Backstreet Boys. Spousty zaměstnanců se týká zásadní změna u jedné úspěšné olomoucké firmy. Jejíž název jste už určitě několikrát slyšeli. A ten název se po 30 letech změní. My jsme zjišťovali, koho se

0: 9-10 stupňů, teď už máme teplej 12 až 14 a odpoledne máme naměřit 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Doprava.
0: Bouračka v Olomouci, v Blansku a policie v Přerově nebo v Napajedlech. Víme, jak se jezdí tady. Dobrý den. V Olomouci nehoda dvou osobáků a silný provoz na Velkomoravské ulici u střední školy Polytechnické ve směru k fakultce. Další dvě auta bourají v Blansku na Sušilově ulici poblíž pneu servisu. A policie teď řidiče závodníky krotí v Přerově na ulici 9. května i v Napajedlech na nádražní. Moravské silnice dobře známe. Dopravní info pro vás, co 30 minut máme.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Tady je rádio.

0: naše hudební krevní skupina 90 Unique 2 Break My Stride. Dobré ráno na olomouckém Androvi stadionu, příští týden poteče krev. Nebudeme lhát, že tento internetový titulek nás tady v rádiu hodně zaskočil. Po 8:45 spolu zjistíme víc. A celkem nás šokovalo i to, co se tento týden stalo v Olomouci, a my na to místo jednoduše teď musíme zavolat.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Začíná další reklamní rozhovor. Tentokrát se budeme věnovat společnosti, která je už desítky let spojená s Olomoucí, s Moravou, také s českým farmaceutickým průmyslem. Možná jste v posledních dnech zaznamenali zprávu, o které se v hanácké metropoli a v okolí hodně mluví. Po 30 letech mění známá společnost Farmak svůj název. Proč k tomu dochází? Na telefonu vítáme PR manažerku Farmaku Bronislavu Paučkovou. Dobrý den.
2: Zdravím vás, dobrý den.
0: Farmak, značka, kterou známe desítky let. Proč ta změna?
2: Tak nový název Čega nás od globální konkurence okamžitě odliší. Přiznám se, že málo kdo ví, že se jménem Farmak existuje na světě více než tisíce firem.
0: Nově tedy budete místo Farmaku vystupovat pod názvem CzechGen. Co přesně tento název znamená? Jakou myšlenku má vyjadřovat?
2: Ten název v sobě spojuje hned několik pro nás zásadních významů. V první řadě přímo odkazuje na český původ a reprezentaci špičkové kvality české práce, obrazně řečeno onoho českého genu ve světě. No a druhým rozměrem je pro nás kontinuita a rodinná tradice, protože v našem podniku dlouhodobě působí už několik generací.
0: Olomoucký Farmak se mění na CzechGen. Jak se naší firmě z hanácké metropole daří prosazovat na světových trzích v konkurenci?
2: Tak my jako výrobci látek pro vznik generických léků se nesnažíme konkurovat asijským nebo jiným producentům v masové levné velkovýrobě, ale naší hlavní devizou je špičková čistota látek, vysoká flexibilita a především nekompromisní kvalita odvedené práce. Stavíme na vysoké úrovni tuzemské vzdělanosti, na profesionalitě našich zaměstnanců a díky tomu v podstatě procházíme náročnými mezinárodními audity a kontrolami.
0: A závěrečná

0: Děkuji za pozvání.
1: Víme, co se děje v našem kraji, reklamní rozhovor končí a my vysíláme dál.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
3: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
6: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marble Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
7: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
8: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
9: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
10: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
14: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
2: Rádio Haná.
15: Nejlepší hudební výběr.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Dnu povedl top hitovka Best Day of My Life. Hezky, veselé, optimisticky ve vysílání Rádia Hana. American Outdoor. Je úterý 16. června 2026. Krásný nový den přeje celý tým Rádia Hana. Děkujeme, že můžeme být ve vaší společnosti. Je 8.50, těšíme se na další zprávy. Počasí, dopravu po 9. hodině bude s příchutí 90. vzpomínková show Procházka pamětí. A předtím máme, jak jsme slíbili, další užitečné info pro vás, jak máte přehled, víme, o čem se mluví na Moravě. Na olomouckém Andrově stadionu poteče krev, tedy modrá krev. Darování krve z fakultní nemocnicí Olomouc na Andráku už příští týden v úterý. Více na klubovém webu. V Přerově už nám slouží budova nového magistrátu na náměstí TGM. Během září se na střeše ještě má otevřít kavárna. Více na webu olomouckého reportu. A v Uničově příští týden odstartuje rekonstrukce zdejšího autobusáku. Zástavky se přesunou na náhradní stanoviště, píše web města. No, když chcete vědět, stačí poslouchat rádio. Dobré úterní ráno, 8.50, Sandra 90.
1: Rádio Hana. Nejlepší.

0: Fajn Blue Max ve vysílání Rádia Hana dostáváme až k 9. hodině, teď je 8.55. Hrajeme také všem řidičům i řidičkám z povolání, kurýři, taxikářky, autobusáci, tramvajáčky, kamionáci, policistky a podobně. Na ranních cestách ve městě, mimo obec i na dálnici vám z Rádia Hana děláme tu nejmilejší společnost. My jsme celé ráno samozřejmě dneska mezi 6. a 9. hodinou monitorovali moravské cesty. Řešili jsme překvapení na fotbalovém šampionátu, mluvili jsme o tom, kdy je lepší čistit si zuby, jestli před snídaní nebo až po ní. Také jsme zjistili, že na Andrově stadionu v Olomouci příští týden v úterý poteče krev v rámci darování krve z fakultní nemocnicí. S vámi bylo úterní ráno parádní a po 9. hodině se potkáme u Procházky paměti.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Devadesátky. Na, na, na, na, na, na, na. Těší se na vás Inner Circle a zlínští premiér. A naučíme se jezdit na koni z Rednecks. Procválejte s námi jedním rokem. V Procházce paměti Rádia Hana budou 90. hned po zprávách.
2: Bude 9 hodin.
1: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Velká oprava na olomoucké výpadovce. 22. června začne oprava vytížené křižovatky ulic Pražská a Erembergova v Olomouci. Práce potrvají do 10. září a vyžádají si uzavírku Erembergovy a omezení na Pražské. Proměna přinese na výpadovku nové semafory, které usnadní odbočování do města. A chodci se po letech hazardování konečně dočkají bezpečného přechodu přes vytíženou Pražskou ulici, píše o tom deník.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Olomoucký kraj pokračuje v pomoci venkovským prodejnám. V dotačním programu Obchůdek podpoří 74 žadatelů, kterým rozdělí přes 7 milionů korun. Podpora směřuje k zachování jediných obchodů v obcích do tisícovky obyvatel. K dostání je nový týdeník Kroměřížska. Najdeme v něm rozhovor se starostou Chropině Michalem Vlasatým, komentuje výzvy a úspěchy města a představuje vize. Sportovní rubrika v týdeníku Kroměřížska se soustředí na fotbal v regionu. Už přes 440 žádostí o milost letos obdržel Pražský hrad. Prezident Petr Pavel od začátku roku zatím udělil 4 prezidentské milosti. Celkem ve funkci už je 23. Prezidentskou milostí může zastavit trestní řízení či trest odpustit.
4: V letošním roce bylo do kanceláře prezidenta republiky doručeno bezmála 450 žádostí o milost. Za celý loňský rok jsme jich pak evidovali celkem 1196.
3: Doplnil pro ČTK za prezidentskou kancelář Filip Platoš.
2: Sport.
3: Tenisté spojení s naším regionem na turnajích světového okruhu. Z prostějovského klubu Jakub Menšík vyzve na ATP v Londýně po půl jedné Francouze Manarina a po 17. hodině bude hrát Jiří Lehečka s Polákem Majchřakem. Z prostějovského klubu také Vít Kopřiva vyzve v prvním kole na turnaji ATP v německém hale po 15. hodině Němce Zvereva. V Berlíně bude hrát po půl jedné první kolo přerovská hvězda Linda Nosková s Mexičankou Zarazuovou a olomoucká rodačka Karolína Muchová také po půl jedné s Číňankou Changovou. Výsledky vám přineseme.
2: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i v úterý.
2: Počasí.
0: Dnes je jeden z těch červnových dní, kdybychom mohli využít jak sluneční brýle, tak deštník. Víme, jak budeme ráno a dopoledne slunečno, po obědě a odpoledne přibývání oblačnosti a místy přeháníky. Denní teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Východ slunce 4:43 a západ v 21 hodin.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
2: Doprava.
0: Bouračka v Olomouci, v Blansku a policie v Přerově nebo v Napajedlech. Víme, jak se jezdí tady. Dobrý den. V Olomouci nehoda dvou osobáků a silný provoz na Velkomoravské ulici u střední školy Polytechnické ve směru k fakultce. Další dvě auta bourají v Blansku na Sušilově ulici poblíž pneu servisu. A policie teď řidiče závodníky krotí v Přerově na ulici 9. května i v Napajedlech na nádražní. Moravské silnice dobře známe. Dopravní info pro vás, co 30 minut máme.
2: Rádio Hana.

9 hodin 8 minut, Cranberries Zombie, bez vás by to nebyla ta pravá vzpomínková show Procházka paměti Rádia Hana. V této hodině u nás mají protekci výhradně hity z jednoho roku, 90. léta, jejich první polovina studiem Rádia Hana proběhnou už za pár minut.

zombie hitu. Co jiného může hrát než... Dobře, vzpomínáte si ještě na zlínskou kapelu Premiér a jejich dnes už kultovního hrobaře. Ano, po zombie hrobař. Rádio plné života. Pojďme pohřbít společně úterní starosti. Volume doprava, z jakého roku je tento hit?

Tohle jsou přesně ty optimistické hity, které člověk potřebuje a chce slyšet v úterý dopoledne ve svém rádiu. V Procházce paměti rádia Haná pro vás Jimmy Cliff, který vzkazuje, že po každém životním dešti, po každé životní bouřce nakonec vyjde sluníčko a všem nám bude dobře. Málo kdo ví, že tuhle písničku naspíval už v roce 72 Johnny Nash a jeho verze byla tehdy jedničkou americké hitparády. Dneska v Procházce paměti tady I Can See Clearly Now za 90. léta, tady Jimmy Cliff, předtím ještě Johnny Nash. A jsou tady taky tři čuníci, ti nám pobíhají po studiu a vypouští je sem

0: Celou hodinu nás procházka paměti Rádia Haná vrací do roku, kdy Jarek vydává album Tři čujníci. A po letech je to super. No a možná nevíte, že to album je tehdy záznam z koncertu, který byl u nás v Olomouci v U-klubu. Písničky na něm jsou věnované dětem a jejich častým tématem jsou právě zvířátka. A další zvířecí megahit před námi v procházce pamětí Na koni docválají kovbojští Rednecks se svým 90-kovým Cut & I Joe. Naplno si prožijte dobu, kterou budeme mít v srdci navždy. Rádio Haná 90.
1: Rádio Haná a procházka pamětí.

0: kvalitní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz. Radio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
3: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. Tu je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů.

0: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
1: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
0: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
1: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
0: Jsme tu pro vás již 20 let.
1: Jezírka Banat.cz.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodej.

0: Hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Městys náměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
3: Rádio Hana, procházka pamětí.
4: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Tohle je pro vás další 90-kový skvost v procházce paměti rádia Hana. Dream, za chvíli Bon Jovi nebo Rednex. Přátelé, my jsme to vůbec neplánovali, ale stalo se. Opravdu jsme to neplánovali, my v procházce paměti budeme mít hosta. Hosta, který nám před pár minutami zpíval. A nám se s ním podařilo neplánovaně spojit. A bude to parádní. O koho se jedná? Co to bude za hosta? To uslyšíte už za chvilku. Teď aktuální doprava. Doprava. Blesková doprava z Olomouce, také ze Šumperské nebo z Mohelenice pro vás právě teď. Hezké dopoledne. V Olomouci se došetřuje ranní nehoda na Velkomoravské ukřižovatky s Rooseveltkou ve směru k Lidlu. Taktéž v Olomouci je další mini nehoda na Hodolanské. Kamion urazil dodávce zrcátko. Na Šumpersku je nehoda autobusu a auta v obci Chromeč, kousek za Jednotou. A policie teď hlídkuje v Prostějově na Brněnské nebo v Mohelnici na Družstevní. Jedeme s vámi a přejeme bezpečnou cestu do vašeho cíle.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Hana.
1: Procházka paměti.
3: Milujeme devadesátky.

0: Do procházky paměti Rádia Hná chvíli po půl desáté cvála také švédská eurodanceová kapela Rednecks. Vracíme se do roku, kdy předělávají tradiční americkou lidovou skladbu Cat and Eye Joe. Jejíž kořeny údajně sahají až do 19. století. A my tady máme jednoho neplánovaného hosta. Na začátku procházky paměti Rádia Hná dneska, chvilku po 9. hodině, jsme si řekli, že se vracíme do roku, kdy zlínská kapela Premiér zažívá období své velké slávy díky obřímu úspěchu jejich Hrobaře. Pustili jsme si ho. No, slyšel to i jejich zpěvák Jarda Bobovsky a procházku paměti dneska vysílá s námi. Jardo, ahoj.
1: Ahoj, ahoj a zdravím hlavně všechny posluchače.
0: Jardo, jak je to slyšet z Rádia Hná svůj hlas, jak se zpíval Hrobaře před více jak 30 lety?
1: Je to úsměvné slyšet sám sebe, jako jakýsi maličký rozdíl tam je. Myslím si, že dnes bych tu písničku naspíval trochu víc hrubějc, ale samozřejmě je to hezké. Děkuju moc, že jsem to mohl slyšet.
0: Kdo z vás čekal, že Hrobař bude i po letech takový hit? Čím se to stalo podle tebe?
1: Na to říct, jako jaký recept je na hit, to samozřejmě je těžké a myslím si, že to možná ani nejde. Je to poctivý rock'n'roll, který je nesmrtelný a to si myslím, že je asi na prvním místě. Když se podíváš na takové Rolling Stones, tak ti jsou nesmrtelní.
0: Vzpomínám si na to, jak videoklip tehdy v 90. letech sledujeme také v hitparádě ESO. Jak tahle písnička vznikla? Jaký byl recept?
1: Je to trošku komplikovanější a hlavně to hodně sahá až hodně do historie 70. let, protože prapůvodní písnička Hrobař vznikla opravdu v roce 75 asi. Mm-hmm. A tu písničku složil vlastně otec našeho baskytaristy Franta Hrnčeří, který zakládal kapelu Premiér spolu se svým bráchou. No a v té době vznikl prapůvod písničky Hrobař, kterou my znamená jako takové dědictví kapely Premiér předělali do toho našeho rock'n'rollového punkového stylu a ta přetrvala až do posavání.
0: To jsme nevěděli, děkujeme za tuhle informaci. Hrobař nepatří do hudebního krematoria, dnes ho oživujeme i v procházce paměti Rádia Hná. Děkujeme, že vysíláš s námi, zdravíme celou kapelu Premiér i její fanoušky. V procházce paměti zpěvák Jarda Bobovsky, naslyšenou.
1: Děkujeme, mějte se hezky, ahoj.
2: Rádio Hná a procházka paměti. Prací.

0: WhatsApp Rádia Haná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.
1: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
2: Nebojte se.
1: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
3: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník Dubanské desítky. Ford D-Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
4: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
5: Pozor, pozor! Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Nojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
6: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do

0: 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí, kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
1: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
2: Rádio Hana.
3: Procházka paměti.

0: Elane a jejich kočka v 9 hodin a 50 minut. Posloucháte Radio Hana, vracíme zpátky 90. Celou hodinu se motáme kolem jednoho roku, baví nás to, ten rok máte poznat. Poslední song dnešní vzpomínkové show za 90. léta nebude ani v angličtině, ani v češtině, nebude ani ve španělštině, ani ve slovenštině, nebude vlastně v žádném světovém jazyce, který existuje. Říkáte si, tak v čem bude? No, je před námi Adiamus. Je to 90-ková hymna postavená na vymýšlených slabikách, na vymýšlených slovech, které nejspíš nemají konkrétní význam. A skladatel Carl Jenkins, když tohleto psal, tak chtěl, aby nás u rádí při poslechu tady tohoto songu neovlivňovala slova, abychom si význam té hudby mohli vytvořit sami. Dobře, jdeme vytvářet dechberoucí atmosféra 90. Dechberoucí hity Procházky paměti Rádia Hana. Adiemus. Ze kterého roku?
1: Rádio Hana a Procházka paměti.
2: Dnes je to rok 1994.

0: Tohle je velké finále naší vzpomínkové show za 90. leta Adiamus. Procházka pamětí, první polovina 90. Teď už také s Martinou Kvítko, hezké dopoledne.
1: Zdravím všechny a mohla bych tak nějak jako symbolicky udělat. A nebo
0: Ano, my jsme se dneska vrátili taky za Jirkem Nohavicou. Málo kdo ví, že tahle ta písnička Tři čuníci vyšla na albu, které se natáčelo v Olomouci.
1: Já si právě myslím, že fanoušci to ví. Protože samozřejmě tady na Hané, když se to točilo v devadesátkách, vlastně dneska už v klubu, který neexistuje.
0: Je to
1: olomoucké účko, olomoucký úklub, takzvaný univerzitní klub, kde se v devadesátkách scházeli studenti ještě potom dlouho, než ten klub zmizel ze scény, ale právě v olomouckém účku se točila v podstatě celá ta deska. Celá ta deska vznikala Tři čuníci.
0: Vracíme se do roku, ve kterém to právě vznikalo. No takhle, málo kdo ví, že tahle písnička, kterou jsme si dneska taky dali, vracíme se do roku, kdy s ní v hitparádách vévodí kapela Premiér, tak málo kdo ví, že tahle písnička má kořeny až v 70. letech a dneska nám to živě ve vysílání Rádia Hana potvrdil frontman Jarda Bobovský. Jardo, máme pravdu?
2: Sahá až hodně do historie 70. let, protože prapůvodní písnička Hrobař vznikla opravdu v roce 75 asi. A tu písničku složil vlastně otec našeho baskytaristy Franta Hrnčeří.
0: Dneska procházka paměti Rádia Hana, vzpomínková show plná života, Hrobař, Premiér a to nejlepší z roku
1: 1994.
0: Hit za hitem. Budeme s vámi velmi rádi také po 10. hodině. Kvítko se těší, s ní taky Alex Borem, Jana Kiršner. Ležíš so mnou na
1: perách, to mě pátáš. A bude taky Frankie Goes to Hollywood.
0: Užijte si dopoledne plné romantiky, hudby a aktuálních zpráv od Tomáše Gottwalda.
3: Bude 10 hodin.
4: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Jdeme na další zprávy. V jedno velké pódium se promění centrum Olomouce. Od čtvrtka do soboty uvidíme v ulicích centra na 300 kapel, tanečníků a dalších umělců. Koná se tu 6. ročník pouličního festivalu Olomouc ožije. Podrobnosti o programu najdeme na webu olomoucežije.cz.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Velký program pro své bývalé studenty chystá Univerzita Palackého Olomouc. Akce Alumny září připomene 80. výročí obnovení školy. Vrcholem bude velké setkání o víkendu 11. a 12. září na Horním náměstí a v Konviktu. Více na webu upol.cz. Kde jsou milí úředníci? Najdeme je v Prostějově. Místní magistrát totiž znovu ovládl soutěž Přívětivý úřad v Olomouckém kraji a v celorepublikovém srovnání bral dokonce skvělé stříbro. Je to důkaz špičkového přístupu k lidem. Stále více lidí v Česku pracuje na částečný úvazek. Na konci loňského roku takto pracovalo přes 514 tisíc lidí. Je to o třetinu víc než v roce 2018. Zkrácenou pracovní dobu u nás aktuálně využívá 15% pracujících žen a 5% mužů, píše o tom Český statistický úřad. Sport. Halová mistryně světa v běhu na hladkých 400 metrů Lou Manuel bude hlavní domácí hvězdou dnešního atletického mítinku Zlatá tretra v Ostravě. Po skvělém čase 49 sekund 77 setin z Říma chce dál posouvat své maximum. Její start je na tretře naplánován na 18 hodin 20 minut.
6: Samozřejmě ten čas 49.77 je skvělý čas, ale mě zároveň jako správný atlet bych chtěla zlepšit i svůj osobní rekord, ale nechci na to tolik spěchat. Chci prostě se zaměřit fakt na ty věci, o kterých vím, že prostě zlepšit můžu.
5: Řekla před startem Zlaté tretry elitní česká sprinterka Lou Manuel.
3: Počasí.
0: Ráno sluníčko k večeru může sprchnout, takový je Meteomix pro dnešek, víme jak budem ráno a dopoledne slunečno, po obědě odpoledne přibývání oblačnosti, k večeru i možné přehaňky, denní teploty 23 až 26 a bio na jedničce, což je mírná zátěž.
4: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12 plus 1.
7: novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
3: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce, také ze Šumperské nebo z Mohelinice pro vás právě teď. Hezké dopoledne. V Olomouci se došetřuje ranní nehoda na Velkomoravské ukřižovatky s Rooseveltkou ve směru k Lidlu. Taktéž v Olomouci je další mini nehoda na Hodolanské. Kamion urazil dodávce zrcátko. Na Šumpersku je nehoda autobusu a auta v obci Chromeč, kousek za Jednotou. A policie teď hlídkuje v Prostějově na Brněnské nebo v Mohelinici na Družstevní. Jedeme s vámi a přejeme bezpečnou cestu do vašeho cíle.
3: Rádio.

0: červnové novinky Rádia Hana.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Hana bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gól!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Hana, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny.
3: Ciao, bella.
0: Poslouchejte,
2: hrajte
0: a

0: hýbali svietem. Futbalový šampionát. Italské léto. Procházka pamětí.
1: Tři velké důvody.
0: Proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
1: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.
2: Rádio Haná. Vracíme vaše vzpomínky.

0: platí to i dneska, úterý 16. června. Mimochodem, ještě v téhleté hodině si taky povíme, kde tento týden budeme mít nahané horkýže svíže, anebo co pro nás chystají velkolosinské svatojánské slavnosti. Rozhodně poslouchejte dál a užívejte si to, jsme tu pro vás.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké dopoledne.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: taneční show, food zónu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO. Významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: Firma Havelka u Hrna Skaly, dobrý den.
8: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat?
7: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
8: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
7: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
8: To ono je to pravda.
9: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
11: Ekokom.
12: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
13: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
14: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
12: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Tady je Rádio Hana.
1: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin,

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Tohle je nahané Tomáš Klus, který nedávno oslavil kulatou 40. No a teď už jsou tu taky naše tipy, kam můžeme společně vyrazit. Představte si to, Horký žeslíže a spousta další skvělé rockové muziky v industriálním areálu firmy První Hanácká BOV. Bude to už teď ve čtvrtek v Olomouci. Ano, to je Art Beat Festival a bude u toho s vámi i Rádio Haná. Těšíme se. A ještě připomínáme, že od pátku do neděle se konají

0: Víc se dozvíme na radiohana.cz. To jsou svatojanské slavnosti ve Velkých Losinách a folklor ovládne v sobotu troubky na Přerovsku. Na letošní slunovrat mimo jiné dorazí i Jiří Pavlica s Hradišťanem. Tak se budeme těšit. Na Hané taky pořád fandíme a sledujeme fotbalový šampionát.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
2: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
1: Je to gol!
2: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
3: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
2: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
3: To je jasný.
2: S námi jste ve hře každý den.
4: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.

0: www.ptc.eu.
1: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kultura-hranice.cz.
0: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
2: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
3: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
4: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
5: HASPO 2026, 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Pochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026, 20. června, Pochoř.
6: To snad ne, já se na to vysk***u. A Kuťka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.

0: vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
1: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
2: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
3: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
5: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr. Inga.

cítíme, že se zásadní změna chystá u olomoucké společnosti Farmak, anebo vám taky představíme Vesnici roku v rámci našeho kraje. Podrobnosti za chvilku. A nahané po 11. hodině. Hit za

0: Jdeme dál.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy. Svůj název mění společnost Pharmac v Olomouci, která vytváří pro farmaceutický průmysl léčivé látky. Nově bude vystupovat pod názvem CzechGen. Změnou se chce firma lépe odlišit od globální konkurence.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Šumperk chystá velkou proměnu sadů 1. máje. Můžeme si poslechnout plán. Tento čtvrtek od 16 hodin v G-klubu město představí projekt obnovy parku. Připravená je komentovaná procházka parkem s autory návrhu. Olomoucký kraj má novou vesnici roku. Významný titul, který přináší obci odměnu 600 tisíc korun, získali velké losiny na Šumpersku. Obec zaujala svou soudržností a podnikavostí obyvatel. Letos se do soutěže přihlásilo 24 obcí z Olomouckého kraje. Drink spiking se má trestat. Vláda poslala do sněmovny návrh zákona, dle kterého bude trestné podání návykových látek člověku bez jeho vědomí. Novela má potírat tajné přimíchávání drog do nápojů a jídla. Drink spikingu čelila až třetina mladých lidí, píše ČTK.
1: Sport.
3: Útočník Bostonu David Pastrňák se po letošním play-off v NHL posunul v historické tabulce českých hokejových nahrávačů v soutěži na 4. místo. V 96 utkáních nazbíral 52 asistencí. O místo se dělí s Ondřejem Palátem.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Víme, že v neděli 21. června oficiálně nastane letní slunovrat a počasí tento týden už se na to postupně chystá. Dneska ještě naměříme zhruba 23 stupňů, na sluníčku možná trochu víc a stále platí, že od zítřka už nás čekají letní 25 a v pátek a o víkendu dokonce tropických 30. Tak to je ideální čas vyzkoušet nové plavky.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
0: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci kousek od nákupního parku Bělidla, na roháče z Dubé, taky na Brněnské, anebo na ulici Švajcerova, když se jede kolem hasičů. A máme hlášenou taky odstavenou dodávku na D1 poblíž exitu na Bilotín. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Tohle je Rádio Hana.

0: si ho zase vybírat a je to na vás. Takže radiotalent.cz a nahané prčíme dál. Za chvilku je tady James Blunt, anebo taky Ace of Base.
1: Rádio Hana.
2: Tady to žije.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádiu Hana.
2: Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Rádio Hana.
1: Jsme online na radiohana.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
8: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
9: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
10: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
12: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna. Delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební.

0: tady u nás na Hané sbíráme každý den nejrůznější perličky z letošního fotbalového šampionátu. Máme tady i nejstaršího brankáře, který mimochodem při svém debutu na mistrovství udržel čisté konto. Dámy a pánové, Vozinha, 40-letý gólman Gabbert, který dal pěkně zabrat Španělům. No a čím bude zajímavý čtvrteční zápas Česko JAR, tak to na Hané taky víme.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Taky se vám zdá, že ženy světu vládnou? V Olomouci už pár měsíců máme naši historicky první primátorku. Ano, paní Ferancová, zdravíme. A hlavní ženskou roli budou mít i rozhodčí v dalším utkání české fotbalové reprezentace. Česko nastoupí ve čtvrtek od 18 hodin našeho času proti Jihoafrické republice. A hlavní rozhodčí bude Američanka Tori Pencová. S píšťalkou začínala už ve 14 letech se svými bráchy. Dnes patří mezi nejlepší rozhodčí světa. Je vdaná, jak jinak než za fotbalového rozhodčího, má tři dcery a během vyřazovací fáze šampionátu oslaví 40. narozky. A ve čtvrtek na Čechy nebude sama. Tori Pencové na lajnách budou pomáhat její krajanky Brug Majová a Katrin Nezbytová. Takže ve čtvrtek, prosím vás, žádné sprosté nadávky na účet rozhodčích. Bude to slušná, ryze dámská jízda. Těšíme se.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.

0: Jak Olpran ztratí svou budoucnost.
1: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
0: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
1: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
0: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
2: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
3: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
4: Mé chuti lahodí jen skrbeňské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
5: Městy Snáměš nahané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v Náměšti nahané 21. června v amfiteátru.
6: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
7: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
8: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
9: Rádio Hana.

moc ožije, ale pozor, kvůli téhleté monstrózní akci očekáváme také omezení v dopravě. Podrobnosti za okamžik v našich poledních zprávách, tak určitě poslouchejte dál. A po 12. hodině na Hané.

0: dřív než ostatní. Jdeme na to.
1: Bude 12 hodin.
2: Hezké poledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Sehnali jsme pro vás další informace, pojďte si je poslechnout. Hudbu, tanec a další umění přinese do centra Olomouce od čtvrtka do neděle pouliční festival Olomouc ožije. Ovšem nese také dopravní uzavírky a omezení. Kudy během 4 dnů neprojedeme, kde nebudeme moci zaparkovat, seznam uzavírek má na svém webu právě teď report.cz. Městská policie v Šumperku nabízí jako první v Olomouckém kraji pomoc školám při podezření na užívání drog u žáků. Strážníci nově využívají moderní přístroje pro rychlé odhalení až 8 tříd drog. Má to pomoci ochraně dětí. Dobrodružství do historie. Muzeum Blanenska otevírá novou výstavu, která odhalí příběh unikátního bořitovského pokladu mincí z 12. století. Vernisáž je tento čtvrtek od 17 hodin na nádvoří Blanenského zámku. Česko v letní sezóně opět posílí konzulární služby v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven tým rychlého nasazení pro mimořádné události v oblíbených turistických destinacích pro české občany. V Chorvatsku a Bulharsku budou v létě navíc pomáhat čeští policisté ve smíšených hlídkách.
1: Sport.
3: Skvělá zpráva pro český hokej. Bývalý reprezentant a dvojnásobný mistr světa Václav Prospal bude trénovat v NHL. Od nové sezony se stane asistentem na lavičce týmu St. Louis Blues. 51-letý Václav Prospal bude historicky čtvrtým českým trenérem v NHL.
4: Rychlá káva, bleskový e-mail, krátké video na sockách a šup na další úkol. Dneska prostě nikdo nikde nevydrží.
2: Tedy kromě vás, posluchačů Rádia Hana.
4: Podle statistik s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
2: Přes 3,5 hodiny denně.
4: Naše vděčnost už teď dosahuje vesmírných rozměrů.
2: A je to neskutečná jízda.
4: Slibujeme, že vás bavit nepřestaneme.
2: Děkujeme.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude, víme, že počasí už nás pomalu láká k vodě. Tento týden počítáme dál s rostoucími teplotami. Dneska na Moravě zhruba 23 stupňů, zítra 25, ve čtvrtek 27 a v pátek 30. Ano, je to tak, postupně bude vedro, bude hic. A úplně největší pecen čekáme o víkendu, kdy se místy dostaneme až na 32 stupňů. Jinak dál by mělo být vesměs polojasno, pouze ve středu se výjimečně mohou vyskytnout bouřky.
5: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme dlouhodobě omezení na tabuláku, opravuje se tu Stupkova ulice a taky pozor na rychlost. 30 dodržujeme v Olomouci na ulici Kmochova, Krapkova a taky na Svornosti. Pak máme hlášenou nehodu v Kroměříži na ulici Havlíčkova, jde o srážku dvou osobáků a pozor, auto srazilo chodce na Přerovsku, v Prosenicích na Grimovské, na místě je sanitka. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana.

0: nebo třeba taky Coldplay.
1: Posloucháte Radio Haná. Hezké poledne. Hezké poledne.
2: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
3: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
6: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejna.

0: Hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom.
5: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
6: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
7: 30 rokov na scéně. No Name O2 Arena.
8: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
9: Tohle je Rádio

0: Posloucháte Hanou a otázka zní, je u vás doma nebo v práci nějaký Zbyněk? A jestli pak víte, co je pro Zbyňka charakteristické, dozvíme se to právě teď.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Je úterý 16. června a svátek slaví každý Zbyněk. Říká se, že nositelé tohoto jména by se pro ostatní rozdali nebo rovnou rozkrájeli a v životě je prý čeká hodně změn. Narozeniny slaví atletická legenda oštěpař Honza Železný, přípitek si dává také vítěz Masterchefa Roman Staša i anglický zpěvák John Newman a dnešek chutná zdravě, protože je den čerstvé zeleniny. Dejte si něco zeleného, ať máte energii na celé úterý 16. června.
1: Rádio Hana, kalendárium.
3: Rádio Hana.

You're still the one, stále jsme vaše regionální jednička, Rádio Hana, zdravíme všechny a taky víme, že v Olomouci u Šantovky budeme mít opět přehlídku luxusních aut. Podrobnosti za okamžik ve zprávách a po 13. hodině na Hana.

0: Neseme vám zprávy. Před olomouckou Šantovku se vrací přehlídka luxusních aut. Sraz si tu dají vozy značek Ferrari, Lamborghini, Porsche a další. Sílu pod kapotou a aerodynamické křivky ukáže Super Ride Car Fest tuto sobotu odpoledne.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Vojáky v neprůstřelných vestách a se zbraněmi dnes můžeme zahlédnout v Hranicích, hlavně v okolí kasáren. Jde o cvičení armády.
2: Jedná se pouze o cvičení, není třeba dělat žádnou paniku, toto cvičení bude probíhat pouze dnešní den.
0: Vysvětluje situaci na radničním webu starosta města Hranice Daniel Vitonský. K dostání je nový týdeník Kroměřížska. Najdeme v něm rozhovor se starostou Chropině Michalem Vlasatým, komentuje výzvy a úspěchy města a představuje vize. Sportovní rubrika týdeníku Kroměřížska se soustředí na fotbal v regionu. Ve stávkové pohotovosti jsou pracovníci České televize a rozhlasu. Reagují tak na vládní schválení návrhu, který má zrušit koncesionářské poplatky a krátí oběma médiím rozpočty. Podrobnosti o stávce oznámí pracovníci ve středu, píše ČTK.
1: Sport.
0: Po druhé v historii mistrovství světa ve fotbale bude zápas soudcovat žena. Po francouzce Stéphanie Frappartové v Kataru před 4 lety na trávník světového šampionátu tentokrát vstoupí Američanka Tori Pensová. Bude rozhodčí v zápase Česko-Jihoafrická republika ve čtvrtek.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude. Na Moravě dneska většinou polojasno a 23 stupňů. Zítra už to bude letních 25. V červnu sluníčko zapadá kolem 21. hodiny. Světlo se drží zhruba do 10. A pak se nabízí nádherná podívaná. Jsou to noční svítící oblaka. Nacházejí se zhruba 80 kilometrů nad zemí, takže slunce je v té obrovské výšce stále osvětluje a proto vypadají třeba jako stříbřité nebo namodralé závoje. Vidět jsou za jasného počasí nízko nad severním až severozápadním obzorem. Tak to je náš tip na dlouhé letní večery a my už jedeme dál.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že na Olomoucku teď máme další omezení. Je to konkrétně v úseku Bystročice, Žerůvky, Hněvotín. Tady je to neprůjezdné kvůli kompletní rekonstrukci vozovky. Uzavírka by tu měla trvat až do Vánoc. Doporučené objížďky určitě najdeme i na webu report.cz. Máme taky hlášené policejní hlídky v Prostějově, na Konečné a na Vrahovické a údržbové práce dneska na D1 u Vyškova. Konkrétně je to na 234. a 235. kilometru. Levý jízdní pruh uzavřený, probíhá tu oprava svodidel. Až do 14. hodiny, tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana.

0: připomíná, že taky letos se pojede Hanácká Neckiáda v Horce nad Moravou 1. srpna. Budeme hodnotit originální plavidla, nejlepší masky, budou taky závody a samozřejmě důležitá je ta věková kategorie všech soutěžících. To si dobře zapište. Je to od 6 do 99 let. Ano, Hanácká Neckiáda skutečně pro všechny 1. srpna i s rádiem Hana budeme u toho a kdybyste se chtěli aktivně zapojit, sestrojit nějaké to originální plavidlo, tak máte šanci, máte ještě poměrně dost času. Mrkněte na hanackaneckiada.cz nebo taky na náš web nebo na report.cz. Jedeme dál, posíláme Shakiru nebo taky Jennifer Lopez.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké odpoledne. Na luskni.cz to jede. Vyber

0: život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
1: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
2: Agentura Top Koncerty vás ve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
3: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
7: A my budeme tancovat, oh, až do samého.
6: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan.

0: Optimistická Olga Lounová o půl druhé na Hané a teď už taky ta nejaktuálnější doprava.
1: Doprava.
0: Máme tady hlášenou nehodu v Olomouci, je to u Senima na ulici Pasterova a v Olomouci taky policejní hlídky. Jedna je na Svornosti, tady mimochodem dodržujeme i třicítku. Pozor taky na Zolově ve Slavonině a hlídku můžeme potkat i na tabuláku na okružní u garáží. Tak hlavně šťastnou cestu.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Hana.

0: 7 Second. Tak vracíme zpátky 90. i s tímhletím songem, který je přes 30 let v našem éteru, Yusundur a Nenek Cherry, a pořád nás to baví. No a teď si představte, že po opravdu dlouhých, dlouhatánských 30 letech změníte značku své firmy. Proč a o kom je řeč, dozvíme se na Hané právě teď.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Začíná další reklamní rozhovor. Tentokrát se budeme věnovat společnosti, která je už desítky let spojená s Olomoucí, s Moravou, také s českým farmaceutickým průmyslem. Možná jste v posledních dnech zaznamenali zprávu, o které se v hanácké metropoli a v okolí hodně mluví. Po 30 letech mění známá společnost Farmak svůj název. Proč k tomu dochází? Na telefonu vítáme PR manažerku Farmaku Bronislavu Paučkovou. Dobrý den.
3: Zdravím vás, dobrý den.
2: Farmak, značka, kterou známe desítky let. Proč ta změna?
3: Tak nový název Czech Gas od globální konkurence okamžitě odliší. Přiznám se, že málo kdo ví, že se jménem Farmak existuje na světě více než tisíce firem.
2: Nově tedy budete místo Farmaku vystupovat pod názvem Czech Gas. Co přesně tento název znamená, jakou myšlenku má vyjadřovat?
3: Ten název v sobě spojuje hned několik pro nás zásadních významů. V první řadě přímo odkazuje na český původ a reprezentaci špičkové kvality české práce, obrazně řečeno onoho českého genu ve světě. No a druhým rozměrem je pro nás kontinuita a rodinná tradice, protože v našem podniku dlouhodobě působí už několik generací.
2: Olomoucký Farmak se mění na Czech Gas. Jak se naší firmě z hanácké metropole daří prosazovat na světových trzích v konkurenci?
3: Tak my jako výrobci látek pro vznik generických léků se nesnažíme konkurovat asijským nebo jiným producentům v masové levné velkovýrobě, ale naší hlavní devizou je špičková čistota látek, vysoká flexibilita a především nekompromisní kvalita odvedené práce. Stavíme na vysoké úrovni tuzemské vzdělanosti, na profesionalitě našich zaměstnanců a díky tomu v podstatě procházíme náročnými mezinárodními audity a kontrolami.
2: A závěrečná otázka, současně vzniká také Czech Gas Group. Co tato změna může znamenat pro Olomouc a pro okolí?
3: Vlastníme také kosmetickou společnost Medic Progress, která se zaměřuje na doplňky stravy, veterinární produkty a certifikovanou kosmetiku. Nově ale jako skupina chystáme taky vlastní developerské projekty přímo zde v Olomouci. Chceme zahájit výstavbu 110 bytů už letos na podzim. Také provozujeme pro radost a zpestření úspěšně gastroprovoz, včetně kavárny Art Café.
2: Farmak se od tohoto týdne mění na Czech Gas. Důvody i budoucí plány nám nastínila PR manažerka Farmaku Bronislava Paučková. Děkujeme.
3: Děkuji za pozvání.
2: Víme, co se děje v našem kraji. Reklamní rozhovor končí a my vysíláme dál.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
5: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
6: Nebojte se.
5: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
7: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník dubanské desítky. Ford E-Ran má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
8: To snad ne, já se na to vysk***u. A kučka je zase fuč.
9: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
8: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
9: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig.
8: Víš co,
9: mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
10: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůně čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny.cz.
11: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 50.

0: vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
1: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
2: Tady je Rádio

0: my se chystáme na největší pouliční festival Olomouc ožije a za malý okamžik ve zprávách taky pozdravíme ty nejlepší, nejmilejší a nejpřívětivější úředníky. Nechte se překvapit, kteří to v rámci našeho kraje vlastně jsou. A po 14. hodině na Hané.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude třeba Camila Cabello. Taky skupina Tý.

0: Jdeme na další zprávy. V jedno velké pódium se promění centrum Olomouce. Od čtvrtka do soboty uvidíme v ulicích centra na 300 kapel, tanečníků a dalších umělců. Koná se tu šestý ročník pouličního festivalu Olomouc ožije. Podrobnosti o programu najdeme na webu olomoucežije.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Velký program pro své bývalé studenty chystá Univerzita Palackého Olomouc. Akce Alumny září připomene 80. výročí obnovení školy. Vrcholem bude velké setkání o víkendu 11. a 12. září na Horním náměstí a v Konviktu. Více na webu upol.cz. Kde jsou milí úředníci? Najdeme je v Prostějově. Místní magistrát totiž znovu ovládl soutěž Přívětivý úřad v Olomouckém kraji a v celorepublikovém srovnání bral dokonce skvělé stříbro. Je to důkaz špičkového přístupu k lidem. Stále více lidí v Česku pracuje na částečný úvazek. Na konci loňského roku takto pracovalo přes 514 tisíc lidí. Je to o třetinu víc než v roce 2018. Zkrácenou pracovní dobu u nás aktuálně využívá 15% pracujících žen a 5% mužů, píše o tom Český statistický úřad.
1: Sport.
0: Halová mistryně světa v běhu na hladkých 400 metrů Lou Manuel bude hlavní domácí hvězdou dnešního atletického mítinku Zlatá tretra v Ostravě. Po skvělém čase 49 sekund 77 setin z Říma chce dál posouvat své maximum. Její start je na tretře naplánován na 18 hodin 20 minut.
2: Samozřejmě ten čas 49.77 je skvělý čas, ale je zároveň jako správný atlet bych chtěla zlepšit i svůj osobní rekord, ale nechci na to tolik spěchat. Chci prostě se zaměřit pak na ty věci, o kterých vím, že prostě zlepšit můžu.
0: Řekla před startem Zlaté tretry elitní česká sprinterka Lou Manuel.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude. Víme, že v neděli 21. června oficiálně nastane letní slunovrat a počasí tento týden už se na to postupně chystá. Dneska ještě naměříme zhruba 23 stupňů, na sluníčku možná trochu víc a stále platí, že od zítřka už nás čekají letní 25 a v pátek a o víkendu dokonce tropických 30. Tak to je ideální čas vyzkoušet nové plavky.
4: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
1: Doprava.
3: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na střední Novosadské. Hlásíte taky nehodu v Olomouci. Dořešuje se u Senima na ulici Pasterova. Další bouračku pak máme u Bristolu na Gorazdově náměstí. Tady jsou k sobě tři auta. Nehodu osobáku a nákladňáku teď máme ještě na dálnici D35 Olomouc Rybník u Velkého újezdu. A pozor, kontrolu můžeme potkat na D1 na exitu Mořice. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana.

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gól!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny.
3: Ciao,
0: poslouchejte,
2: hrajte
0: a

0: Bary světem. Fotbalový šampionát.
1: Italské léto.
0: Procházka pamětí.
1: Tři velké důvody,
0: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
1: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: She Drives Me Crazy. I tenhle ten bláznivý song od Fine Young Cannibals určitě patří na naše hanácké vlny. Stále platí, že s humorem a s úsměvem jde všechno líp, že to zvládáme levou zadní. Takže keep smiling, ano, držíme úsměv a hlavně držíme tu správnou vlnu. Za chvilku s kapelou Team, nebo bude taky Liam Rimesová. Tak vám přejeme dál, hezké odpoledne.
1: Posloucháte Rádio Hana. Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.

0: poutaneční show, food zónu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
1: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marble Clinic dodají pleti rozzářený a mladistvý vzhled.
2: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů.

0: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Lodie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
9: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
10: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
11: Olomoucký report CZ.
12: Pořád se něco děje.
11: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
13: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
12: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
14: Rádio Hana.

0: regionální jednička. S námi vždycky máte nejlepší hudební výběr a taky ten nejlepší přehled, proč třeba na stadionu olomoucké Sigmy příští týden poteče modrá krev, anebo jak můžeme úplně zadarmo získat vstupenky na Holešovskou regatu, kde mimochodem letos bude třeba i Mňága a No Name, tak to si povíme do 6 minut. Ne, tak rozhodně poslouchejte dál a těšte se.
1: Tady je Radio Haná. Hezké odpoledne.

0: Víme, že na Hanenem vás vždycky baví i tyhle ty vzpomínky na hříšný tanec. No taky víme, že chcete vidět, co se na Hanem řeší aktuálně.
1: O čem se píše?
0: Jak jsme zjistili, na Andrově stadionu v Olomouci poteče symbolicky modrá krev. Darování krve z fakultní nemocnicí proběhne už příští týden v úterý. Víc se dozvíme na klubovém webu www.sigmafotbal.cz. V Přerově už nám slouží budova nového magistrátu na náměstí TGM. A jak píše Report.cz, během září se na střeše ještě otevře kavárna. A co najdeme v čerstvém vydání týdeníku Kroměřížska? Je tu rozhovor, kde starosta Chropině Michal Vlasatý hodnotí dosavadní úspěchy a taky komentuje aktuální výzvy a vize. A pozor, v soutěži rozdáváme vstupenky na Holešovskou regatu v týdeníku Kroměřížska, který vychází každé úterý. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hana.
3: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
4: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
3: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
4: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
3: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
5: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz. Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
6: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
7: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat.
6: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
7: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
6: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
7: To ono je to pravda.
8: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
9: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
10: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
12: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
13: HASPO 2026. 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Pochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky,

0: pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz. Rádio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz.

0: tady u nás na Hané Repešáci, Enjoy the Silence. My si na Hané samozřejmě taky užíváme letošní fotbalové mistrovství světa. Zdravím Štěpána, dobré odpoledne, ahoj.
1: Přesně tak, všechny zdravíme na každou volnou, krásný úterek.
0: Tak já dokonce jsem zaznamenala, že na mistrovství světa je v podstatě nejstarší brankář, který na svém debutu, když hrál poprvé, tak udržel čisté konto. A je to gólman Kapert, je to Vozinha. Takže jako teďka je to velká celebrita, hodně se o něm mluví.
1: Přesně tak. A já si pořád teda říkám vlastně, že mám ještě na tu fotbalovou kariéru jako hodně času. Mě je 31, tak ještě na mistrovství světa prakticky mám 9 let, abych tohohle borce vyrovnal. A mě teda úplně extrémně zaujala jedna skutečnost. A to je fakt, že na Instagramu před tím zápasem Kapert a Španělska ho sledovalo 40 tisíc fanoušků. No a dneska 7 milionů, to znamená, on má o 6 milionů a 960 tisíc odběratelů víc, tak to si myslím, že je hezký číslo.
0: Hlavně to zafungovalo, prostě to, že jakože těm Španělům dal fakt zabrat,
1: jo.
0: A že na Instagramu je to teď taky velká hvězda, ale... a mě to teda motivovalo, já úplně na Instagramu nejsem, taky nejsem úplně ani na tom Facebooku, ale na našem rádiovém Facebooku, teda jestli můžeme doporučit, teď tam máme podcast, teď tam máme Georgecast, vlastně ani ten rozhovor se mnou nemusíte poslouchat, mně stačí právě jenom ty palečky, lajky,
1: jo, takže lajkujte, přátelé, koukněte se na to, pošlete to dál. No a my s Marťou půjdeme na fotbal potom dneska po vysílání, protože ona to bude trénovat v bráně a třeba jí to potom taky nějaký ty nový followery přinese.
0: Díky.

0: Posloucháte zprávy. Svůj název mění společnost Pharmac v Olomouci, která vytváří pro farmaceutický průmysl léčivé látky. Nově bude vystupovat pod názvem CzechGen. Změnou se chce firma lépe odlišit od globální konkurence.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Šumperk chystá velkou proměnu sadů 1. máje. Můžeme si poslechnout plán. Tento čtvrtek od 16 hodin v G-klubu město představí projekt obnovy parku. Připravená je komentovaná procházka parkem s autory návrhu. Olomoucký kraj má novou vesnici roku. Významný titul, který přináší obci odměnu 600 tisíc korun, získali velké losiny na Šumpersku. Obec zaujala svou soudržností a podnikavostí obyvatel. Letos se do soutěže přihlásilo 24 obcí z Olomouckého kraje. Drink spiking se má trestat. Vláda poslala do sněmovny návrh zákona, dle kterého bude trestné podání návykových látek člověku bez jeho vědomí. Novela má potírat tajné přimíchávání drog do nápojů a jídla. Drink spikingu čelila až třetina mladých lidí, píše ČTK.
1: Sport.
0: Útočník Bostonu David Pastrňák se po letošním play-off v NHL posunul v historické tabulce českých hokejových nahrávačů v soutěži na čtvrté místo. V 96 utkáních nazbíral 52 asistencí. O místo se dělí s Ondřejem Palátem.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude, víme, že počasí už nás pomalu láká k vodě. Tento týden počítáme dál s rostoucími teplotami. Dneska na Moravě zhruba 23 stupňů, zítra 25, ve čtvrtek 27 a v pátek 30. Ano, je to tak, postupně bude vedro, bude hic. A úplně největší pecen čekáme o víkendu, kdy se místy dostaneme až na 32 stupňů. Jinak dál by mělo být vesměs polojasno, pouze ve středu se výjimečně mohou vyskytnout bouřky.
3: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že na Olomoucku teď máme nové omezení. Je to konkrétně úsek Bystročice Žerůvky, který je neprůjezdný. Důvodem je kompletní rekonstrukce vozovky a ta uzavírka by měla trvat až do Vánoc. Další informace a doporučené objížďky najdeme na olomouckém deníku. Jinak policejní hlídku máme hlášenou na Prostějovsku na silnici Olšany Hablov a odstavený nákladák je teď momentálně na dálnici D46 kousek od exitu v Rodeku Prostějova. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana.

My stárnou mentálně mnohem pomaleji a mají v pozdním věku skvělé myšlení. Vědci říkají, že to je díky podnětným konverzacím, no a společnému řešení problémů. Takže místo piva si borci radši sem tam procvičujme kvíze, ať těm naším drahým polovičkám stačíme. Nahané přejeme s dobrou náladou, hezký úterek a za chvíli u nás pokračuje ten nejlepší

0: CZ.
1: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov, místo, kde to žije.
3: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů, Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok, a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
4: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
5: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
7: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka, a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodej.

0: hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.

0: Za chvíli taky Rolling Stones, ale ještě předtím pozdravíme řidiče na silnice. Doprava. Zdravíme za volán, vypravíme se na sever, bourá se u Jatek v Jeseníku, jde o nehodu dvou osobních aut, která se dá opatrně objet. A připomínáme i na D35 na obchvatu Olomouce od Lipníka odstavený osobák tak pomalu. Policejní hlídka je potom v tuhletu chvíli v Hranicích na Podštátské anebo v Holešově na Palackého. Šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Víme, co chtějí řidiči slyšet a pomůžeme vám v nouzi. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Jsme Rádio Hana.

0: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
1: To je jasný.
0: S námi vám neuteče žádný gól.
2: Ten fotbal si musíš prosadit.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
6: Městys Náměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v Náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
8: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
9: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
10: Ekokom.
11: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
0: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
12: Rádio Hana.

0: Neseme vám zprávy. Před olomouckou Šantovku se vrací přehlídka luxusních aut. Sraz si tu dají vozy značek Ferrari, Lamborghini, Porsche a další. Sílu pod kapotou a aerodynamické křivky ukáže Super Ride Car Fest tuto sobotu odpoledne.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Vojáky v neprůstřelných vestách a se zbraněmi dnes můžeme zahlédnout v Hranicích, hlavně v okolí kasáren. Jde o cvičení armády.
2: Jedná se pouze o cvičení, není třeba dělat žádnou paniku, toto cvičení bude probíhat pouze dnešní den.
0: Vysvětluje situaci na radničním webu starosta města Hranice Daniel Vitonský. K dostání je nový týdeník Kroměřížska. Najdeme v něm rozhovor se starostou Chropině Michalem Vlasatým, komentuje výzvy a úspěchy města a představuje vize. Sportovní rubrika týdeníku Kroměřížska se soustředí na fotbal v regionu. Ve stávkové pohotovosti jsou pracovníci České televize a rozhlasu. Reagují tak na vládní schválení návrhu, který má zrušit koncesionářské poplatky a krátí oběma médiím rozpočty. Podrobnosti o stávce oznámí pracovníci ve středu, píše ČTK.
1: Sport.
0: Po druhé v historii mistrovství světa ve fotbale bude zápas soudcovat žena. Po francouzce Stéphanie Frappartové v Kataru před 4 lety na trávník světového šampionátu tentokrát vstoupí Američanka Tori Pensová. Bude rozhodčí v zápase Česko-Jihoafrická republika ve čtvrtek.
1: Rychlá káva, bleskový e-mail, krátké video na sockách a šup na další úkol. Dneska prostě nikdo nikde nevydrží.
3: Tedy kromě vás, posluchačů Rádia Hana.
1: Podle statistik s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
3: Přes 3,5 hodiny denně.
1: Naše vděčnost už teď dosahuje vesmírných rozměrů.
3: A je to neskutečná jízda.
1: Slibujeme, že vás bavit nepřestaneme.
3: Děkujeme.
4: Počasí.
5: Předpověď v našem regionu pro středu. Bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno a ráno čekáme ojediněle přehánky. Nejvyšší

0: zbytkem příštího týdne.
1: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Doprava.
0: Dávejte si pozor na Prostějovsku, na trase Čelčice-Výšovice. Padl tu přes cestu strom, který se odklízí a opatrně se zde dostanete. Dopravní nehoda se potom vyšetřuje na trase

sledujeme s vámi taky svět filmů. Freddie Mercury musel v hudebním nebi vyklidit trůn. Životopisný film Michael totiž oficiálně sesadil legendární Bohemian Rhapsody a stal se nejvýdělečnějším hudebním filmem

0: Nahané už za chvíle pokračuje ten nejlepší hudební výběr.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
3: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího.

0: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
1: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
0: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

Macklemore, no a úterní odpoledne na naší vlně pokračuje s dobrou náladou. Za chvíli taky George Ezra nebo Poetika. No a přátelé, v Kosmově kronice. V

0: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
1: Taky se vám zdá, že ženy světu vládnou? V Olomouci už pár měsíců máme naši historicky první primátorku. Ano, paní Ferancová, zdravíme. A hlavní ženskou roli budou mít i rozhodčí v dalším utkání české fotbalové reprezentace. Česko nastoupí ve čtvrtek od 18 hodin našeho času proti Jihoafrické republice. A hlavní rozhodčí bude Američanka Tori Pencová. S píšťálkou začínala už ve 14 letech se svými bráchy, dnes patří mezi nejlepší rozhodčí světa. Je vdaná jak jinak než za fotbalového rozhodčího, má 3 dcery a během vyřazovací fáze šampionátu oslaví 40. narozky. A ve čtvrtek na Čechy nebude sama. Tori Pencové na lajnách budou pomáhat její krajanky Brooke Majová a Katrin Nezbytová. Takže ve čtvrtek, prosím vás, žádné sprosté nadávky na účet rozhodčích. Bude to slušná, ryze dámská jízda. Těšíme se.
0: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
2: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
5: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
6: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
7: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
8: Nebojte se.
7: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
9: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
10: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
9: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
10: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
11: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
12: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
13: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
14: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.

0: 17 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Jdeme na další zprávy. V jedno velké pódium se promění centrum Olomouce. Od čtvrtka do soboty uvidíme v ulicích centra na 300 kapel, tanečníků a dalších umělců. Koná se tu šestý ročník pouličního festivalu Olomouc ožije. Podrobnosti o programu najdeme na webu olomoucežije.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Velký program pro své bývalé studenty chystá Univerzita Palackého Olomouc. Akce Alumny září připomene 80. výročí obnovení školy. Vrcholem bude velké setkání o víkendu 11. a 12. září na Horním náměstí a v Konviktu. Více na webu upol.cz. Kde jsou milí úředníci? Najdeme je v Prostějově. Místní magistrát totiž znovu ovládl soutěž Přívětivý úřad v Olomouckém kraji a v celorepublikovém srovnání bral dokonce skvělé stříbro. Je to důkaz špičkového přístupu k lidem. Stále více lidí v Česku pracuje na částečný úvazek. Na konci loňského roku takto pracovalo přes 514 tisíc lidí. Je to o třetinu víc než v roce 2018. Zkrácenou pracovní dobu u nás aktuálně využívá 15% pracujících žen a 5% mužů, píše o tom Český statistický úřad.
0: Sport.
2: České tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová úspěšně odstartovaly travnatou část sezóny na turnaji v Berlíně. Světová třináctka Nosková si v úvodním kole hladce poradila s Mexičankou Zarazuaovou po setech 6-1 a 6-4. Nyní už vyhlíží další, tentokrát dánskou soupeřku, tak našim hráčkám nezapomeňte držet palce.
0: Počasí.
3: Sluníčko dneska na Olomoucku zapadne přesně v 21 hodin. Zítřejší východ slunce pak přijde ve 4:43. Víme, jak bude. Zítra nás čeká vyšší oblačnost, po ránu ojedinělé dešťové přehánky a teploty mezi 20 a 25 stupni Celsia. V závěru pracovního týdne potom počítáme s tropickými třicítkami, které nás budou výhledově provázet i během víkendu. Ten ale přinese i dešťové přehánky a taky bousky z tepla.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
3: Nehoda dvou osobních aut se došetřuje na ulici u Jatek v Jeseníku, dá se to ale opatrně projet. No a na nehodu pozor i v Přerově u Lidlu na Lipnické ulici, je to bez bližších podrobností, ale taky tady se dostanete. No a kde si dát se 17. hodinou pozor na policejní kontroly? V Olomouci, na Hamerské a taky na Holické ulici, a nebo na D55 na exitu Otrokovice.
0: Rádio Hana.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

favoritovi pošlete hlas. My vám pošleme na Rádiu Hana už za chvíli další skvělé interprety a na programu je kapela Činasky Adele anebo Eagle Eye Sherry, tak držte vlnu.

0: www.hydratace.eu. Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marbel Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
8: FetMed. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FetMed.cz.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
13: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
15: Rádio Hana.
16: Olomouc, Boskovice, Blansko.
17: Nejlepší hudební výběr.

Rihanna, nezapomínáme ani na ty největší hity 90. let. Tohle je Stinga, jeho Fields of Gold. No a já připomínám, že ty největší hity, které v 90. vznikly u nás, hrajeme každý večer, a to mezi 21. a 22. hodinou.

0: ještě i dodatečně popřát.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je úterý 16. června a svátek slaví každý Zbyněk. Říká se, že nositelé tohoto jména by se pro ostatní rozdali nebo rovnou rozkrájeli a v životě je prý čeká hodně změn. Narozeniny slaví atletická legenda oštěpař Honza Železný, přípitek si dává také vítěz Masterchefa Roman Staša i anglický zpěvák John Newman a dnešek chutná zdravě, protože je den čerstvé zeleniny. Dejte si něco zeleného, ať máte energii na celé úterý 16. června.
1: Rádio Haná, kalendárium.
3: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
4: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-Olomouc.cz.
5: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. Ford D-Ran má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D-Ran a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
6: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
7: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
8: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
7: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
8: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
7: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
9: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
10: Městy s náměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
11: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
12: Objednej a už to letí.
13: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
14: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
13: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
14: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
15: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
13: Jsme tu pro vás již 20 let.
15: Jezírka Banat.cz.
16: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
17: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
18: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
19: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: To snad ne, já se na to vysk***u. A Kučka je zase fuč.
11: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
4: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
11: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig.
4: Víš co,
11: mrkni rovnou na náradi do ruky CZ.
1: Rádio Haná.
5: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

Pecka, Rádio Haná, nejlepší hudební výběr, 16. červen, krásné pozdní odpoledne a pohodový podvečer vám přejeme i nadále na naší vlně. Před námi jsou další zprávy. Mluvit budeme o dopravních uzavírkách v rámci festivalu Olomouc ožije i o úplatkářské aféře fotbalové Karviné. To a mnohem více už za chvíli, no a po počasí a po dopravě se těšíme opět na ten nejlepší hudební výběr.

0: hodiny v tuhletu chvíli. My pro vás máme další zprávy na vlnách Rádia Hana.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Sehnali jsme pro vás další informace, pojďte si je poslechnout. Hudbu, tanec a další umění přinese do centra Olomouce od čtvrtka do neděle pouliční festival Olomouc ožije. Ovšem nese také dopravní uzavírky a omezení. Kudy během 4 dnů neprojedeme, kde nebudeme moci zaparkovat, seznam uzavírek má na svém webu právě teď report.cz. Městská policie v Šumperku nabízí jako první v Olomouckém kraji pomoc školám při podezření na užívání drog u žáků. Strážníci nově využívají moderní přístroje pro rychlé odhalení až 8 tříd drog. Má to pomoci ochraně dětí. Dobrodružství do historie. Muzeum Blanenska otevírá novou výstavu, která odhalí příběh unikátního bořitovského pokladu mincí z 12. století. Vernisáž je tento čtvrtek od 17 hodin na nádvoří Blanenského zámku. Česko v letní sezóně opět posílí konzulární služby v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven tým rychlého nasazení pro mimořádné události v oblíbených turistických destinacích pro české občany. V Chorvatsku a Bulharsku budou v létě navíc pomáhat čeští policisté ve smíšených hlídkách.
1: Sport.
3: Fotbalovou Karvinou dostihla úplatkářská aféra a klub za to tvrdě zaplatí nuceným sestupem z první ligy i tučnou pokutou. Tento nekompromisní verdikt ale otevírá spoustu dalších otázek. Fanoušci i vedení soutěže teď k napjatě řeší, jak bude vypadat další ročník a kdo vlastně nakonec zasáhne do evropských pohárů.
1: Rádio Hana.
4: S námi máte přehled
2: i v úterý.
1: Počasí.
0: Teploty dnes v noci spadnou na 14 stupňů Celsia. Ve středu počítáme v našem regionu s vyšší oblačností a naměříme přes den maximálně 25 stupňů Celsia ve stínu. Ve čtvrtek se začne oteplovat, teploměry nám budou ukazovat do 28, v pátek a o víkendu pak přijdou tropické třicítky. Závěr pracovního týdne by měl být se sluníčkem, sobota a neděle potom s občasným deštěm a taky s bouřkami. Bourá se na Blanensku v obci Jedovnice na ulici Palackého. Je to u kruhového objezdu. Je to nehoda se zraněním, jedná se o havárii motorky, ale opatrně se dá projet. Na policejní hlídku potom s 18. hodinou pozor v Olomouci na Přerovském, na D1 směr Říkovice za exitem Kojetín, v Otrokovicích na Zlínské a taky ve Vyškově na Brněnské. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Hana.

Ahoj, tady Richard Krajčus, kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to. Má

0: červnové novinky Rádia Hana.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Hana bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gol!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Hana, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny.
3: Ciao bella.
0: Poslouchejte,
2: hrajte
0: a vyhrajte.
2: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
0: Poslouchejte mezi 9 a 10.
2: Procházku pamětí.
0: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
2: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
0: Italské léto.
2: Procházka pamětí.
0: Tři velké důvody,
2: proč si Rádio Hana pustit ještě o něco hlasitěji.
0: Takové jsou červnové novinky Rádia Hana.
4: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

16. červen na Rádiu Haná pokračuje, no a je tu jedna dobrá rada pro mužskou populaci. Pánové, schovejte své staré herní konzole a raději si doma najděte někoho s diplomem. Nový výzkum totiž zjistil, že muži s vysoce vzdělanými partnerkami stárnou mentálně mnohem pomaleji a mají v pozdním věku skvělé myšlení.

0: našim drahým polovičkám stačíme. Nahané přejeme s dobrou náladou, hezký úterek a za chvíli u nás pokračuje ten nejlepší hudební výběr.
1: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
2: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
3: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. Tu je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď.

0: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom. Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Hitovy věci a slečna Ana je za vodou, posloucháte Rádio Hana. Za malou chvíli u nás další hity budou One Republic nebo taky Ed Sheeran a Xindl X. Ale ještě než se do toho dáme, tak je tu host dnešního dne. No a dneska se s kolegou Lukášem Kobzou vypravíme na vlny zdravotnictví.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
2: Začíná další reklamní rozhovor. Tentokrát se budeme věnovat společnosti, která je už desítky let spojená s Olomoucí, s Moravou, také s českým farmaceutickým průmyslem. Možná jste v posledních dnech zaznamenali zprávu, o které se v hanácké metropoli a v okolí hodně mluví. Po 30 letech mění známá společnost Pharmac svůj název. Proč k tomu dochází? Na telefonu vítáme PR manažerku Pharmacu Bronislavu Paučkovou. Dobrý den.
3: Zdravím vás, dobrý den.
2: Pharmac, značka, kterou známe desítky let. Proč ta změna?
3: Tak nový název Czech Gas od globální konkurence okamžitě odliší. Přiznám se, že málo kdo ví, že se jménem Pharmac existuje na světě více než tisíce firem.
2: Nově tedy budete místo Pharmacu vystupovat pod názvem Czech Gas. Co přesně tento název znamená? Jakou myšlenku má vyjadřovat?
3: Ten název v sobě spojuje hned několik pro nás zásadních významů. V první řadě přímo odkazuje na český původ a reprezentaci špičkové kvality české práce, obrazně řečeno onoho českého genu ve světě. No a druhým rozměrem je pro nás kontinuita a rodinná tradice, protože v našem podniku dlouhodobě působí už několik generací.
2: Olomoucký Pharmac se mění na Czech Gas. Jak se naší firmě z hanácké metropole daří prosazovat na světových trzích v konkurenci?
3: Tak my jako výrobci látek pro vznik generických léků se nesnažíme konkurovat asijským nebo jiným producentům v masové levné velkovýrobě, ale naší hlavní devizou je špičková čistota látek, vysoká flexibilita a především nekompromisní kvalita odvedené práce. Stavíme na vysoké úrovni tuzemské vzdělanosti, na profesionalitě našich zaměstnanců a díky tomu v podstatě procházíme náročnými mezinárodními audity a kontrolami.
2: A závěrečná otázka, současně vzniká také Czech Gas Group. Co tato změna může znamenat pro Olomouc a pro okolí?
3: Vlastníme také kosmetickou společnost Medic Progress, která se zaměřuje na doplňky stravy, veterinární produkty a certifikovanou kosmetiku. Nově ale jako skupina chystáme taky vlastní developerské projekty přímo zde v Olomouci. Chceme zahájit výstavbu 110 bytů už letos na podzim. Také provozujeme pro radost a zpestření úspěšně gastroprovoz, včetně kavárny Art Café.
2: Pharmac se od tohoto týdne mění na Czech Gas. Důvody i budoucí plány nám nastínila PR manažerka Pharmacu Bronislava Paučková. Děkujeme.
3: Děkuji za pozvání.
2: Víme, co se děje v našem kraji. Reklamní rozhovor končí a my vysíláme dál.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
4: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
6: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodeje.

0: hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
3: Nebojte se.
2: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.

0: taneční show, food zónu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
3: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
4: Rádio Hana.

žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Seber si to sám.
1: Rádio Hana.
2: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klid.

0: počasí.
1: Předpověď v našem regionu pro středu. Bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno a ráno čekáme ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, v 1000 metrech na horách naměříme okolo 17 stupňů Celsia a fouká

0: CZ. Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
1: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
3: Pozor, pozor! Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.

0: www.cc.eu.
1: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
2: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Pokud můžeme s kapelou Mandraže, taky během úterního večera 16. červen bude u nás pokračovat v dobré náladě, taky v následujících minutách budou i Erasure, taky Shepherd nebo Inexis, ale ještě předtím se vypravíme na regionální zpravodajské portály. Vyrazíme darovat krev na fotbalový stadion, no a omrkneme i týdeník Kroměřížska.
1: O čem se píše?
2: Jak jsme zjistili, na Andrově stadionu v Olomouci poteče symbolicky modrá krev. Darování krve z fakultní nemocnicí proběhne už příští týden v úterý. Víc se dozvíme na klubovém webu www.sigmafotbal.cz. V Přerově už nám slouží budova nového magistrátu na náměstí TGM. A jak píše Report.cz, během září se na střeše ještě otevře kavárna. A co najdeme v čerstvém vydání týdeníku Kroměřížska? Je to rozhovor, kde starosta Chropině Michal Vlasatý hodnotí dosavadní úspěchy a taky komentuje aktuální výzvy a vize. A pozor, v soutěži rozdáváme vstupenky na Holešovskou regatu v týdeníku Kroměřížska, který vychází každé úterý. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Hana.

Hezký úterní večer vám přejeme na Rádiu Haná, kde taky dnes 16. června mezi 8. a 9. hrajeme jen a pouze to nejco vzniklo v 80. letech. Osmdesátky v 8 jsou tu pro vás taky dnes, za námi Queeni, za chvíli nás čekají Chicago, Madonna, taky Toto, Boy George and Culture Club, nebudou chybět ani Cool and the Gang, Susan Vega nebo Mr. a Genesis. Přejeme vám i nadále pohodový večer, ať už děláte cokoliv, no a posíláme další osmdesátku. Slovo mají Eurythmics tady u nás na Rádiu Haná.

0: dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
1: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svět spánku.cz.
2: Jahody, jahody.
1: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.

0: www.olomouc.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
3: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
4: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

až do 22. hodiny uslyšíme New Order, taky Erika Kleptna. Nebudou chybět Backstreet Boys, Britney Spears ani Belinda Carlisle, no a v závěru nás čeká i Donna Lewis. Kdo miluje 90-ky, ten je u nás správně, my vám přejeme krásný večer, no a posíláme Michaela Jacksona. A taková zajímavost, film Michael oficiálně sesadil strůnu Bohemian Rhapsody, když si za tržby připsal už téměř 1 miliardu dolarů a to teprve vletěl do kin v Japonsku, tak uvidíme, kam až se to vyšplhá. Michael Jackson, 90-ky v 9, Radio Hana, pojďme na to.

0: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
4: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
5: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
6: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
7: Rádio Haná, 90. v 9.
8: Jo!

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je úterý 16. června a svátek slaví každý Zbyněk. Říká se, že nositelé tohoto jména by se pro ostatní rozdali nebo rovnou rozkrájeli. A v životě je prý čeká hodně změn. Narozeniny slaví atletická legenda oštěpař Honza Železný. Přípitek si dává také vítěz Masterchefa Roman Staša i anglický zpěvák John Newman. A dnešek chutná zdravě, protože je den čerstvé zeleniny. Dejte si něco zeleného, ať máte energii na celé úterý 16. června.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Posloucháte Rádio Haná.

0: zakryje.
1: Jedete mimo náš signál?
2: Nebo nás chcete mít jen pro sebe v uších z mobilu?
1: Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv online 24/7.
2: www.radiohana.cz
1: nebo si stáhněte apku Rádia Hana.
3: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Tentokrát se budeme věnovat společnosti, která je už desítky let spojená s Olomoucí, s Moravou, také s českým farmaceutickým průmyslem. Možná jste v posledních dnech zaznamenali zprávu, o které se v hanácké metropoli a v okolí hodně mluví. Po 30 letech mění známá společnost Farmak svůj název. Proč k tomu dochází? Na telefonu vítáme PR manažerku Farmaku Bronislavu Paučkovou. Dobrý den.
2: Zdravím vás, dobrý den.
1: Farmak, značka, kterou známe desítky let. Proč ta změna?
2: Tak nový název Czech nás od globální konkurence okamžitě odliší. Přiznám se, že málo kdo ví, že se jménem Farmak existuje na světě více než tisíce firem.
1: Nově tedy budete místo Farmaku vystupovat pod názvem Czech Gen. Co přesně tento název znamená? Jakou myšlenku má vyjadřovat?
2: Ten název v sobě spojuje hned několik pro nás zásadních významů. V první řadě přímo odkazuje na český původ a reprezentaci špičkové kvality české práce, obrazně řečeno onoho českého genu ve světě. No a druhým rozměrem je pro nás kontinuita a rodinná tradice, protože v našem podniku dlouhodobě působí už několik generací.
1: Olomoucký Farmak se mění na Czech Gen. Jak se naší firmě z hanácké metropole daří prosazovat na světových trzích v konkurenci?
2: Tak my jako výrobci látek pro vnitř generických léků se nesnažíme konkurovat asijským nebo jiným producentům v masové levné velkovýrobě, ale naší hlavní devizou je špičková čistota látek, vysoká flexibilita a především nekompromisní kvalita odvedené práce. Stavíme na vysoké úrovni tuzemské vzdělanosti, na profesionalitě našich zaměstnanců a díky tomu v podstatě procházíme náročnými mezinárodními audity a kontrolami.
1: A závěrečná otázka, současně vzniká také Czech Gen Group. Co tato změna může znamenat pro Olomouc a pro okolí?
2: Vlastníme také kosmetickou společnost Medic Progress, která se zaměřuje na doplňky stravy, veterinární produkty a certifikovanou kosmetiku. Nově ale jako skupina chystáme taky vlastní developerské projekty přímo zde v Olomouci. Chceme zahájit výstavbu 110 bytů už letos na podzim. Také provozujeme pro radost a zpestření úspěšně gastroprovoz, včetně kavárny Art Café.
1: Farmak se od tohoto týdne mění na Czech Gen. Důvody i budoucí plány nám nastínila PR manažerka Farmaku Bronislava Paučková. Děkujeme.
2: Děkuji za pozvání.
1: Víme, co se děje v našem kraji. Reklamní rozhovor končí a my vysíláme dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
1: Červnové novinky Rádia Haná.
3: Udělal to parádě, pojď si jdu!
1: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
4: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
3: Je to gol!
1: Výsledky,
4: komentáře,
1: statistiky,
4: zajímavosti.
1: Červený je měsícem fotbalu
4: a taky Itálie.
1: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
4: největší italské megahity
1: a soutěže o ceny.
5: Ciao, bella.
1: Poslouchejte,
4: hrajte,

0: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát, italské léto, procházka pamětí.
1: Tři velké důvody,
0: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
1: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.

0: Seznali jsme pro vás další informace, pojďte si je poslechnout. Hudbu, tanec a další umění přinese do centra Olomouce od čtvrtka do neděle pouliční festival Olomouc ožije. Ovšem nese také dopravní uzavírky a omezení. Kudy během 4 dnů neprojedeme, kde nebudeme moci zaparkovat, seznam uzavírek má na svém webu právě teď report.cz. Městská policie v Šumperku nabízí jako první v Olomouckém kraji pomoc školám při podezření na užívání drog u žáků. Strážní si nově využívají moderní přístroje pro rychlé odhalení až 8 tříd drog. Má to pomoci ochraně dětí. Dobrodružství do historie. Muzeum Blanenska otevírá novou výstavu, která odhalí příběh unikátního bořitovského pokladu mincí z 12. století. Vernisáž je tento čtvrtek od 17 hodin na nádvoří Blanenského zámku. Česko v letní sezóně opět posílí konzulární služby v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven tým rychlého nasazení pro mimořádné události v oblíbených turistických destinacích pro české občany. V Chorvatsku a Bulharsku budou v létě navíc pomáhat čeští policisté ve smíšených hlídkách. Sport. Skvělá zpráva pro český hokej. Bývalý reprezentant a dvojnásobný mistr světa Václav Prospal bude trénovat v NHL. Od nové sezony se stane asistentem na lavičce týmu St. Louis Blues. 51-letý Václav Prospal bude historicky čtvrtým českým trenérem v NHL.
1: Počasí. Předpověď v našem regionu pro středu. Bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno a ráno čekáme ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, v 1000 metrech na horách naměříme okolo 17 stupňů Celsia a foukat bude mírný

0: WhatsApp Rádia Haná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.
1: Rádio Haná.
2: Olomouc, Boskovice, Blansko.
1: Nejlepší hudební výběr.

Víte, že originální verze songu nemusí být vždy lepší než cover verze, ale pravděpodobně se nám bude líbit víc, a to proto, že jsme ji slyšeli prostě jako první. O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana. Váš nejlepší hudební výběr.